Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek,

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halle a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba deli deli da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská Ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne, a život

0: margarine a život plyne dál.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal z Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
2: Krásné odpoledne přeji.
1: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
2: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. A říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s něčím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem, obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Čudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvuká. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java, a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběhl Dalibor Gondík a říkal, hele, Na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme ještě, to stihneme.
0: Ale proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, ale proč jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, ale on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Takže
4: Zemník vás Svoboda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo? Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba vincentku s mlíkem, mm-hmm, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech, a Franta Ringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a pá, víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No, tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidovi, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Aha, tak takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch
4: 5 roků.
3: Vzpomíná
4: na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, to je pak, vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: To byste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Šterc a on vypadal, že neumí do pěti počítat.

0: tak a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky
0: ale
1: němu pak
0: jsem.
1: Vymysleli videostop, tam asi. Se o to šlo.
0: Jo, mást, ano, ty, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
0: Ne. Vůbec, vůbec ne. No já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde?
0: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten tón.
1: Nastavit to, no. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
0: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka. Nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného taky, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štr, co jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom srežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět. No?
3: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, Ano. Děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne. Je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčný si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no, tak se chlapi nesází, to vím pán, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Ten povídá, jdou se víc paclany, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujedou autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Humoru na vaše přání.
5: Ano.
3: Tak to se povedlo, ano.
5: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
5: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
5: No jo.
3: K komu?
5: K paní učitelce. Na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka.
3: Seplo.
5: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
5: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
5: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak,
3: no. Jako no. No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
5: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letech. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem. No,
5: obdiv totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
5: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo, a ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že uměla několik jazyků, no, ale že i do matematiky blázen.
5: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo, lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
5: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
5: ano,
3: sečíst.
5: Ano.
3: Kdybych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
5: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Selnáme naproti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba, pánové, zase Menšík.
1: Ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava
3: Vosku.
1: Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit. Ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra. Tonda Liška, že jo, teď máš tě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám takhle, on mluví, to je dobrá skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. No, to teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On omdlívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil, ho beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Hezla historika od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlitním, nechlitním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Opravu vlkosovické kapličky podpořil neznámý dárce. Alžířané dnes vyberou nové poslance. Většinu lidí ale víc zajímá zápas fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Na dnešním nebi se budou prohánět mraky, odpoledne pak lokálně slabě zaprší. Teploty do 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by měla pokračovat v debatě o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání Bezpečnostní rady uvedl prezident Pavel, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v nadcházejících letech počítat.
2: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
0: Prezident možná bude chtít opět řešit nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Od předběžného opatření ústavního soudu, který nařídil vládě, aby hlavu státu doakreditovala, se totiž s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neviděl. O schůzku přitom žádal, ale předseda vlády ji odmítl. 100 000 korun dostane černovická radnice od dárce, který si přál zůstat v anonymitě. Podmínkou je, že peníze použije na opravu kaple v místní části Vlkosovice. Dar už přijalo zastupitelstvo, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
3: Mně se to za dobu mého fungování na radnici ještě nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, dám vám peníze na opravu kapličky a nebudou to peníze malý a nechci být jmenovaný. Je to velmi zajímavá zkušenost, ale zdá se, že všechno klapne a bude ruka v rukávě.
0: Alžírsko dnes volí novou dolní komoru parlamentu. Moc v zemi, která patří k významným dodavatelům zemního plynu do Evropy, ale drží armáda a prezident. Kvůli dodávkám plynu se do Alžírska letos chystá i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Než volby teď lidi v hlavním městě Alžíru zajímá fotbal. Alžírsko se na mistrovství světa probojovalo do vyřazovací části a v noci bude hrát proti Švýcarsku. Parlamentní volby otestují nálady v alžírské společnosti po velkých protestech v roce 2019, kvůli kterým po 20 letech ve funkci rezignoval tehdejší prezident. Většina lidí, se kterými se dávám ve městě do řeči, dnes do volebních místností zamířit neplánuje. Účast v parlamentních volbách před 5 lety byla historicky nízká, zhruba 23%. Z Alžíru Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Spojené státy postoupily na domácím mistrovství světa do osmifinále. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. První kolo playoff zvládli taky Angličané a Belgičané. Anglie vyhrála v Atlantě po obratu nad Kongem 2-1. Belgie otočila v Seattlu utkání se Senegalem z 0-2 na 3-2 po prodloužení.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je aktuálně 17 stupňů, ve Vatíně nebo Počátkách 15. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám pohodové ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, probouzíte se do čtvrtečního dne, do 2. července roku 2026. Svátek dnes má Patricie, prší-li na den navštívení Panny Marie, tak dešťů máme bez konce, to praví dnešní pronostika. Je to taky 15 let ode dne, kdy česká tenistka Petra Kvitová vyhrála ženskou dvouhru ve Wimbledonu. Možná, že sledujete aktuální Wimbledon. Komu fandíte, no?
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: nechtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101,50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
1: Výborně, výborně, Tomáši!
0: Já přeju pěkný den.

0: Jste na Českém rozhlasu Vysočina v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Máme tady čtvrtek, 2. červenec roku 2026. V tuto chvíli máte 13 stupňů v Nedvězí, 14 stupňů je v Černovicích, také v Košeticích, 15 stupňů hlásí Bystřice nad Pernštejnem nebo Vatín. V Telči taky máte 15 stupňů, 16 stupňů je teď v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě a nebo v Přibyslavi. Dnes čekáme převážně oblačno až polojasno, odpoledne se lokálně vytvoří slabé přehánky. Večer už se vyjasní a teploty na Vysočině dnes budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Léto si na Vysočině můžete zpříjemnit i Santýny hosteskou. My si o ní budeme povídat už ve čtvrtečním Dobrém dopoledni. Hosty našeho vysílání budou ředitel kanceláře Koruny Vysočiny David Štěpánek a společně s ním také kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Vobejda.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

5.22 přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Čekárny veterinářů zaplnili lidé, kteří chtějí zapsat svého psa do povinné centrální evidence. Oficiálně funguje od začátku července. Kolik psů už je zaregistrovaných a jaké zkušenosti mají s novým systémem samotní veterináři? To nám po 8. hodině řekne prezidentka jejich komory Petra Šinová.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, teď už zprávy a Tomáš Kolátor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostlo o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Až do konce července bude v Pelhřimově neprůjezdná ulice Boženy Němcové u sídliště. Na místě pracují dělníci na výstavbě napojení vodovodu, kanalizace a inženýrských sítí pro nový bytový komplex. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi. Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. V centru Kyjeva vypukl požár po výbuchu během leteckého poplachu. Podle náčelníka kyjevské vojenské správy Timura Tkačenka ukrajinská protivzdušná obrana odrazila útok ruských dronů. Jejich úlomky dopadly v centru města a na jeho severovýchodním předměstí. Podle svědků hořela střecha budovy na jednom z centrálních bulvárů a na západě města byly slyšet výbuchy. Fotbalisté Jihlavy poprvé v letní přípravě prohráli. Nestačili na německý Erzgebirge Aue 3-1. Jediný jihlavský gól vstřelil Radek Křivánek. V sobotu Vysočinu čeká duel s Bčkem Slovanu Bratislava. V Havlíčkově Brodě mají 16 stupňů, v Košeticích 14. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dálnice D1 je v tuto chvíli plynulá, nehody či větší komplikace nemáme hlášené ani na ostatních silnicích kraje.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 5. hodina, 32. minuta.

0: To byl Jiří Korn v 5.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Pokud hledáte způsob, jak děti během prázdnin na chvíli odtrhnout od obrazovek, může to být třeba dobrá knížka. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla včera paní Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasy hlava, která přinesla tipy na knihy pro malé i ty větší čtenáře.
1: Pro ty nejmenší třeba Příběhy lesní partičky od manželů z Kaunových s krásnými barevnými ilustracemi Davida Zindulky. Je o čtyřech statečných zvířecích kamarádek, kteří se vydávají na neobyčejné dobrodružství. Je to nejen příběh, ale i otázky, úkoly, básničky a zajímavosti a děti poznají krásu všech čtyř ročních období. Další knihou je Bota botanika. To je název knížky Jitky Klimešové. Nejsou v ní vymyšlené pohádky, jsou to skutečné příběhy rostlin, které autorka potkala za téměř 40 let práce botaničky. 15 nečekaných hrdinů vás vezme na výpravy plné dobrodružství. Věděli jste třeba, že semínka umí cestovat za polární kruh, schovaná na botě nic netušícího botanika? Nebo že orchidej vděčí za život popeláři? Toto a mnoho dalšího se v této vtipně ilustrované knížce děti dočtou.
0: To řekla paní Jana Kožichová z knihkupectví Kosmasy hlava. Dnes po 11. hodině budeme zvát na letní putování po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santýnyho. Představíme vám Santýnyho stezku na Vysočině i tajemství poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Hosty dobrého dopoledne budou David Štěpánek z Koruny Vysočiny a taky kastelán kostela Ondřej Obejda. Povídat s nimi si bude Hela Dvořáková. Po 11. hodině.

0: Za několik sekund bude 6:45. Makovičky se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli budou věnovat anatomii.
1: Počasí.
0: Dnes ve čtvrtek 2. července čekáme na Vysočině oblačno až polojasno, odpoledne se vytvoří lokální slabé přehánky. Večer už se vyjasní a teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byla skupina Činásky, která bude v sobotu večer koncertovat v Jihlavě na Vysočina Festu. Tento festival začíná už dnes a dnes večer se tam můžete těšit třeba na skupinu Čechomor nebo na Divokýho, byla spoustu dalších. Přejeme vám krásné ráno, je tady čtvrtek, 2. červenec. S makovičkami se teď budeme věnovat lidskému tělu.
1: Makovičky. Čemu mají lidé kosti?
2: Aby jsme se mohli hýbat.
1: A jak ty kosti vypadají?
2: Bílý. Je taková stvrdlá. Z kamene.
3: Z vlákna.
1: Může se kostra hýbat jen tak sama od sebe? Nebo k tomu ještě něco potřebuje?
3: Potřebuje k tomu ještě něco.
2: Maso.
3: Orgány.
1: Co to je?
2: Že tam máme plíce, žebra a srdce. Plíce, aby jsme mohli dýchat.
3: Mozek. Je tělová růžový a jsou v tom takový cestičky.
1: Makovičky.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Veterináři už zapisují psy do povinné centrální evidence. Rybáři omezují krmení ryb a provzdušňují sádky. Ryby kromě horka ohrožují i bouřky. Trump neobnovil obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou, nejdůležitějšími ekonomickými partnery Spojených států. Na dnešním nebi se budou prohánět mraky, odpoledne pak lokálně slabě zaprší. Teploty do 25 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Centrální evidenci je víc než 10 000 psů. Komora totiž poskytla veterinářům nový systém předem na testování. Díky tomu se s ním mohli seznámit a psy začít registrovat postupně. Další zápisy přibyly před středečním oficiálním spuštěním.
2: Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
3: Paní Zuzana vyplnila zápisový formulář a se svou Fenkou vchází do ordinace jihlavské veterinářky Petry Ortové. Přepsat údaje do počítače jí teď trvá 10 minut.
2: Jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojený.
3: A systém nepadá zatím v pořádku?
2: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně.
3: Sama už stihla s předstihem zapsat 30 psů. Další přidala za první den v ostrém provozu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Horké počasí i bouřky stěžují práci rybářům. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Rybáři musí provzdušňovat a ryby méně krmit. Úhynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba Povodí Moravy zavedlo na vodomlýnských nebo spíše novomlýnských nádraží nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje, vysvětluje Dušan Kosour z Povodí.
4: Možnosti manipulace jsou omezené, jsou hrozně nízké přítoky do nádrže, takže si nemůžeme dovolit na delší dobu vypouštět větší množství vody. Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat drobné rybičky v dolní novomlýnské nádrži v zátokách, kde jsou ve větším množství senice.
0: Podle Kosoura nelze vyloučit, že bouřky v následujících dnech situaci ještě zhorší. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
5: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté domácích Spojených států slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Úvodní kolo play-off zvládli po obratech taky Angličané a Belgičané. Anglie vyhrála v Atlantě 2-1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. A tenistka Nikola Bartuňková postoupila do 3. kola Wimbledonu. Kránku Kateřinu Siniakovou porazila ve 2 setech. Bartuňková vyrovnala svůj zatím nejlepší grandslamový výsledek z letošního Australian Open, kde ještě musela hrát kvalifikaci.
6: No, je to úžasný pocit. Já jsem strašně šťastná, že jsem znovu ve 3. kole. V Austrálii se mi to povedlo z kvality, takže za mě je to fakt úžasný pocit. Teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
0: Bartuňková si ve 3. kole zahraje s krajankou Barborou Krejčíkovou, která ve 3 setech vyřadila Rusku Andrejevovou. Dál postoupila taky Karolína Muchová po výhře nad Číňankou Chang 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Třebíči mají 16 stupňů, v Černovicích 14. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Lípou a Kochánovem na Havlíčkobrodsku havaroval osobní automobil. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šestá hodina, pátá minuta, přejeme vám krásné čtvrteční ráno, máme 2. července. Těšíme se na pořad Alexa Host, protože za Alex Mnářovou po 13. hodině přijde zpěvák Petr Bende. Před kolika lety začal uvažovat o tom, že by zpíval písničky Petra Nováka? Odpoví na to už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: byla skupina Pet Shop Boys v 6.12 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Po 13. hodině tady bude Alex Minářová se svým hostem. Dnes za ní přijde zpěvák a skladatel Petr Bende. Dozvíte se třeba, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písničky Petra Nováka.
2: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky. A on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová a vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Celý rozhovor s Petrem Bende si můžete poslechnout dnes po 13. hodině v pořadu Alex a host.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 6:17.
2: Počasí.
1: Je čtvrtek, je 2. července na Vysočině, dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky, večer se vyjasní a teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Léto si na Vysočině můžete zpříjemnit i Santýny hosteskou. My si o ní budeme povídat už ve čtvrtečním Dobrém dopoledni. Hosty našeho vysílání budou ředitel kanceláře Koruny Vysočiny David Štěpánek a společně s ním také kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Vobejda.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byla skupina Black Milk 9 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Kaple ve Velkosovicích u Černovic už svému původnímu účelu příliš neslouží. Fasáda je místy omšelá a bohoslužby se tam konají jenom sporadicky. Přesto není úplně všem lhostejná. U kříže před jejím vchodem někdo klade květiny a zčista jasna se objevil utajený dárce, který chce sponzorovat opravu.
1: Vnitř je to hezký, jsou tam obrazy.
2: A vy jste tam byl někde vnitř?
1: Jednou jsem byl zvědavý, takže jsem se podíval, ale jinak ne.
2: S panem Jiřím stojíme na návsi ve Velkosovicích u Černovic. Jejíž dominantou je malá kaple. Ta je většinu roku uzavřená, slouží tak trochu i jako skladiště.
1: No, lavice tam, myslím, jsou židle, tam jsou a takový, jo. To se vždycky, když je nějaká tam mše nebo co, takže se to tam poskládá.
2: Přesto se u železného kříže, který stojí před vchodem do kaple, poslední dobou objevují svíčky a květiny.
1: Jo, tam se to, no, ono teďka tady místních pár umřelo, no. Takže to tam asi nosej, jo. Jako, že to tam rozsvítěj, jo, a to. A tam asi 6 lidí umřelo.
2: Já jsem se tu bavil ještě s jedním pánem, který ovšem odmítl hovořit na mikrofon. Ten mi řekl, že pravidelně pozoruje dámu s brýlemi, jak tam nosí květiny. Ovšem vůbec ji nezná. V každém případě ta kaplička se bude opravovat a peníze na její záchranu se objevily tak trochu za tajemných okolností, jak mi vysvětlil lidovecký starosta Černovic Jan Brožek.
3: Velkosovice jsou nestandardní případ. Mně se to za dobu mého fungování na radnici ještě nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, dám vám peníze na opravu kapličky a nebudou to peníze malý a nechci být jmenovaný.
2: Přijetí daru od onoho neznámého dokonce už odsouhlasilo i zastupitelstvo.
3: Je to velmi zajímavá zkušenost, ale zdá se, že všechno klapne, bude ruka v rukávě. My od neznámého dárce, nebo dárce, kterého nemůžu jmenovat, dostaneme 100 000 a ty dáme do opravy kaple ve Velkosovicích. Kéž by takových lidí bylo více.
2: Velkosovická kaple pochází z konce 19. století a je zasvěcená andělu strážci. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nový obor v Ostravě bude připravovat techniky i na dostavbu Dukovan. Vysoká škola báňská tam otevírá obor, který propojí energetiku se strojírenstvím. Reaguje tak na velkou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Absolventi nového oboru budou moct podle děkana strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivana Hlavatého pracovat jako energetici. Kromě jaderného průmyslu se ale uplatní i v technologickém odvětví. Městský soud v Praze vyhověl žalobě diplomatky Jany Chaloupkové proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Podle rozsudku má ministerstvo zahraničí zajistit odpovídající pracovní místo i plat. Soud odkázal také na zákon o ochraně whistleblowerů. Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření z obchodování s českými vízy na ambasádě v Maroku. Úřad státního tajemníka zatím verdikt nekomentoval. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1406. Přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Nejnovější konžskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Nemoc se napřed projevuje příznaky podobnými chřipce, ale nakonec i vnitřním krvácením a selháváním orgánů. FC Vysočina poprvé v letní přípravě prohrála. Nestačila na Erzgebirge Aue, který hraje čtvrtou německou ligu 3-1. Jediný jihlavský gól vstřelil Radek Křivánek. V sobotu fotbalisté Jihlavy odcestují na Slovensko, kde se utkají s rezervou Slovanu Bratislava. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů. Aktuální hodnoty se pohybují kolem 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici mezi Lípou a Kochánovem se stala nehoda osobního auta. Průjezd je tam možný jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Historická šachta svatého Jiří v Jihlavě je připravena pro turisty. Památku na někdejší dolování se mohou návštěvníci prohlédnout už letos v létě. Co všechno tam historici našli, nám řekne Magdalena Machová za chvíli.

0: 6.38, přejeme vám pohodové čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. V Jihlavě si už můžete prohlédnout zpřístupněnou šachtu svatého Jiří pod Šacberkem. Důlní dílo je oficiálně otevřené. Návštěvníci si mohou prohlédnout čerpací stroj z doby Rudolfa II. A projít se 30 metrů dlouhou odvodňovací šachtou.
1: Chcete baterku?
2: Já mám, když tak.
3: Historik Jiří Vosáhlo mě provází nově zpřístupněnou odvodňovací štolou.
1: Ta chodba nemohla sloužit žádný pravidelný technický dopravě, protože tady i ti lidé museli chodit v lepším podřepu a člověk mít konzistence nebo konstituce spíš po čtyřech. Ta štola byla vysoká tak třeba okolo 2 metrů a šířka tak 3/4 metru.
3: Štola je schovaná uvnitř šachty svatého Jiří, které se lidé můžou podívat už několik měsíců. Nově se po železných schodech dostanou i na její dno, až k ústí štoly. Doplňuje náměstek primátora Radek Popelka z hnutí ANO.
4: Ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka a je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
3: V šachtě si návštěvníci prohlédnou i čerpací důlní stroj, který pochází z období vlády Rudolfa II., říká Martin Harnušek z technické správy a podzemí.
5: Tady ten význam té jámy je právě v tom, že se dochovalo jako intaktně to uložení toho stroje v té jámě. Jo.
3: Koukám, ústí té jámy je zakryté železnou mříží.
5: Dostalo se ven ten materiál, vlastně obnažil se ten ty pozůstatky stroje, zdokumentovalo se to a zatopilo se to zase na ohlubeň a případně to může se vyčerpat, čeká to na další objevy, protože jsme zjistili, že všechno, co tam zůstalo, tak tam prostě, jak to kdo položil, tak to v 16. století tam zůstalo. Jo.
3: Šachta bude v budoucnu propojena s ukázkovou hornickou vesnicí. Ta přiblíží těžbu stříbrné rudy i život horníků. Z Jihlavy Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku.

0: Za 2 minuty bude 6:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli zaspívá Marek Ztracený písničku Naše cesty a zavzpomínáme i na Hanu Zagorovou. Těšte se na písničku Nic jí neschází.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina je s námi meteorolog Ondřej Brambus. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Je před námi čtvrteční den, ještě než se dostaneme k té denní předpovědi. Jak máme na Vysočině právě teď?
2: Aktuálně převládá oblačná obloha, ale na úplném východě a zároveň i na úplném západě máme oblačnosti méně. Tam je takové polojasno, srážky už se nám nevyskytují a teploty se pohybují většinou od 14 do 17 stupňů Celsia.
0: Jaké jsou tedy vyhlídky na dnešní den?
2: Během dnešního dne bude převažovat polojasná obloha, ta zvětšená oblačnost, o které jsem mluvil, tak se postupně rozpouští, takže to polojasno už se nám chystá na většinu území Vysočiny. Kolem poledne a odpoledne může být oblačnost přechodně zvětšená a můžou se objevit nějaké drobnější přehánky, ale vypadá to, že jich bude velmi málo a budou mít jen malé úhrny. Dnešní teploty většinou od 23 do 26 stupňů Celsia a vítr nám bude foukat od severozápadu, bude mít rychlosti do 20 nebo 25 km za hodinu, ale k večeru bude zvolna slábnout.
0: To je čtvrteční předpověď, poprosíme ještě o tu páteční.
2: V noci na zítra bude málo oblačnosti, ale během noci začne od severozápadu oblačnost přibývat, takže v těch ranních hodinách budeme mít převážně oblačno a můžou se nám opět objevit nějaké drobnější přehánky nebo občasný déšť, ale během dopoledne a během dne už se oblačnost opět rozpustí a bude převažovat polojasno a teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Jinak zítra bude o něco větrněji než dnes, přechodně může být i čerstvý vítr a místy může mít nárazy kolem 50 km za hodinu.
0: Předpovídá meteorolog Ondřej Brambus, moc děkuji a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: Potkají se takhle dva v pralese. Jeden z nich si nese na rameni žebřík a ten druhý se ptá, ty prosím tě, na co máš v pralese žebřík? Všude kolem jsou liány a ty máš žebřík? No, to mám na ochranu proti lvům. Jak proti lvům? K čem ti to je? No zahodím žebřík a hned se mi líp utíká.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: coraje. Sí.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Bezpečnostní rada státu se vrátí k projednávání nové koncepce výstavby armády. Opravu vlkosovické kapličky podpořil neznámý dárce. Alžířané dnes vyberou nové poslance. Většinu lidí ale víc zajímá zápas fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Na dnešním nebi se budou prohánět mraky, odpoledne pak lokálně slabě zaprší. Teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se dnes vrátí Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu, potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
6: Vláda to ještě neschvalovala, my jsme viděli právě na té bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
5: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před dvěma týdny. Zasedání se znovu zúčastní i prezident Petr Pavel. Předpokládá se, že by ve Strakově akademii mohlo otevřít i téma summitu NATO v Ankaře, protože od rozhodnutí o předběžném opatření ústavního soudu, které uložilo vládě doakreditovat hlavu státu, se ještě prezident a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nesetkali. 100 000 korun dostane černovická radnice od dárce, který si přál zůstat v anonymitě. Podmínkou je, že peníze použije na opravu kaple v místní části Vlkosovice. Dar už přijalo zastupitelstvo, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
7: Mně se to za dobu mého fungování na radnici ještě nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, dám vám peníze na opravu kapličky a nebudou to peníze malý a nechci být jmenovaný. Je to velmi zajímavá zkušenost, ale zdá se, že všechno klapne a bude ruka v rukávě.
5: Alžírsko dnes volí novou dolní komoru parlamentu. Moc v zemi, která patří k významným dodavatelům zemního plynu do Evropy, ale drží armáda a prezident. Kvůli dodávkám plynu se do Alžírska letos chystá i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
8: Než volby teď lidi v hlavním městě Alžíru zajímá fotbal. Alžírsko se na mistrovství světa probojovalo do vyřazovací části a v noci bude hrát proti Švýcarsku. Parlamentní volby otestují nálady v alžírské společnosti po velkých protestech v roce 2019, kvůli kterým po 20 letech ve funkci rezignoval tehdejší prezident. Většina lidí, se kterými se dávám ve městě do řeči, dnes do volebních místností zamířit neplánuje. Účast v parlamentních volbách před 5 lety byla historicky nízká, zhruba 23%. Z Alžíru Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
5: Fotbalisté Spojených států porazili v Kalifornii 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Do stejné fáze prošla Anglie díky výhře v Atlantě 2-1 nad Kongem. Úvodní kolo play-off zvládla taky Belgie, která v Seattlu přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. A tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole Wimbledonu vítězku nedávného Roland Garros, Rusku Andrejevovou. Nasazenou pětku porazila ve třech setech. Důležité podle Krejčíkové bylo vrátit podání a dostat se do hry.
9: Věřila jsem jakoby tomu, že v momentě, kdy prostě budu jako schopná jí zreternovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní.
5: Český tenis už má jistou osmifinalistku Wimbledonu. Krejčíková se totiž v dalším kole utká s Nikolou Bartuňkovou, která porazila Krajanku Kateřinu Siniakovou ve dvou setech. Uspěla taky Karolína Muchová, která si ve dvou sadách poradila s Číňankou Chang.
4: Počasí.
5: V Dukovanech a ve Velkém Mezříčí je aktuálně 16 stupňů, Telč hlásí 15. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha. Odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Mezi Kochánovem a Lípou na Havlíčkobrodsku se stala nehoda auta. Buďte tam opatrní.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Pět minut po 7 hodině posloucháte Český rozhlas Vysočina. Máme tady čtvrtek, 2. červenec roku 2026. Oficiálně se včera spustila centrální evidence psů. Za chvíli po 7:45 uslyšíte, jak registrace funguje u jedné jihlavské veterinářky. A Veronika Bartes-Bohralíková se bude zajímat i o to, jaký je o ní zájem.
4: Dobré ráno s Robinem Šalem.

0: Marika Gombitová, taky Mekyš Birka, ocitli jsme se v slepých uličkách. Krásná písnička, 2 minuty před 7:45. Za chvíli Katapult, někdy příště. Teď ale v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dostane slovo Petr Jungmann. Připomene, co všechno se 2. července v letech minulých přihodilo.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie a tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti 3 místní komunisté, 4. byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101,50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po 3 letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
3: Výborně, výborně, Tomáši!
2: Já přeju pěkný den.

0: To byla legendární skupina Boney M, která letos slaví 50 let na scéně, tak blahopřejeme k tak krásnému výročí. Za chvíli Xindle X proměna nebo Katapult a někdy příště.
1: Počasí.
0: Je před námi čtvrtek, druhý červencový den. Na Vysočině bude převažovat oblačná až polojasná obloha. Odpoledne se vytvoří lokální slabé přeháníky. Večer se vyjasní a teploty budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Léto si na Vysočině můžete zpříjemnit i Santýny hosteskou. My si o ní budeme povídat už ve čtvrteční dobrém dopoledni. Hosty našeho vysílání budou ředitel kanceláře Koruny Vysočiny David Štěpánek a společně s ním také kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Vobejda.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: and Licks, proměna 6 minut před 7:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Od včerejšího dne mohou lidé chodit zapsat své psy do nové povinné evidence. Zvíře registrují veterináři. Pro majitele psů si do čekárny připravili formulář, který jim usnadní zápis.
1: To je kříženec vlkodav s labradorem. Máme to v plánu, musíme vyplnit nový formulář. Je zdlouhavý, takže posléze.
2: Renata Křepelková se svým černým psem ustupuje paní Zuzaně, která se v čekárně jihlavské veterinářky taky natahuje ke stolu pro zápisový formulář.
3: 9 let a je to čistokrevný vestaj, takže vesnické tajemství. Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
4: Takže to i tak hezky
3: takže
4: vyšlo.
3: Takže jako i to tak hezky vyšlo, přesně.
5: Dobrý den.
6: Tak nám dejte ten formulář, který jste vyplnila.
4: Ano.
6: Máme to tady všechno. Tak souhlasíte to se všema těma údajema, co tam máte. A my vám to teď zapíšeme do toho registru.
4: Dobře, super, děkuju.
2: Veterinářka Petra Ortová usedá s formulářem k monitoru počítače.
6: Lidi si to tam vyplní a pak už nám to jenom dá, my si to můžeme přepsat. Když máme tady to hodně, nemáme často vyplňovat s klientem, tak potom už ve volném času, tak si to vypíšeme sami.
2: Sama zaregistrovala do systému už zhruba 30 psů.
6: Bylo taky velice dobré, že nám komora umožnila už asi zhruba 3 týdny před spuštěním oficiálně toho programu, že už jsme mohli ty pejsky si zkoušet zaregistrovat a že to nebylo 1.7. takový ten boom, kdyby najednou všichni to chtěli, takže už jsme v tom zajetí a už je to bez problému.
4: Máte to i v ruce?
6: Máme to vše v ruce. Celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojení.
2: A systém nepadá zatím v pořádku?
6: Ne. Všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně. První den možná, když to prošlo médiama, tak každý volal, chtěl to hned, měli pocit, že to musí být do 1. července už zaregistrovaný, ale ne, je to vždycky k té vakcinaci, kterou má proti vseklině.
2: A kolik přišlo lidí od rána?
6: Asi 10 lidí přišlo na registraci.
4: Moc děkuju.
6: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Každý veterinář si cenu poplatků za zápis do nové evidence stanovuje sám. Na Vysočině se částka pohybuje od 300 do 500 korun. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostlo o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb nebo sportu. Až do konce července bude v Pelhřimově neprůjezdná ulice Boženy Němcové u sídliště. Na místě pracují dělníci na výstavbě napojení vodovodu, kanalizace a inženýrských sítí pro nový bytový komplex. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi. Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Fotbalisté Jihlavy poprvé v letní přípravě prohráli. Nestačili na německý Erzgebirge Aue 3-1. Jediný jihlavský gól vstřelil Radek Křivánek. V sobotu Vysočinu čeká duel s Bčkem Slovanů Bratislava. V Pelhřimově je 14 stupňů, náměšť nad Oslavou hlásí 18. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se už vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V ulici Bráfova třída v Třebíči dávejte pozor, havarovala tam dvě vozidla, střetlo se tam osobní auto s autobusem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den vám přejeme, 3:30 ve čtvrtek 2. července, jsme Český rozhlas Vysočina. Teď už Karel Černoch.

0: Pohodička s nohami na stole. Petr Nač v 7.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Teď o tom v rubrice, co v učebnicích nebylo, bude na Českém rozhlasu Vysočina hovořit Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: čemu máme v těle kosti? Nejenom nad tím se už za chvíli zamyslí makovečky.
1: Počasí.
0: Za 2 minuty bude 7:45. Dnes bude na Vysočině převažovat oblačná až polojasná obloha. Odpoledne se vytvoří lokální slabé přeháníky. Večer se vyjasní a teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krištof, taky Tomáš Klus, za chvíli Věra Špinarová, Hej lásko, nečekají. Pokud vy jste čekali na makovičky, tak jste se jich teď v 7.48 dočkali.
1: Makovičky.
2: Čemu mají lidé kosti?
3: Aby jsme se mohli hýbat.
2: A jak ty kosti vypadají?
3: Bílý. Je taková stvrdlá. Z kamene.
4: Z vlákna.
2: Může se kostra hýbat jen tak sama od sebe? Nebo k tomu ještě něco potřebuje?
4: Potřebuje k tomu ještě něco.
3: Maso.
4: Orgány.
2: Co to je?
3: Že tam máme plíce, žebra a srdce. Plíce, aby jsme mohli dýchat.
4: Mozek. Je tělovo růžový a jsou v tom takový cestičky.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi mandát na summit NATO, rozšířilo mu taky delegaci. Veterináři už zapisují psy do povinné centrální evidence. Rybáři omezují krmení ryb a provzdušňují sádky. Ryby kromě horka ohrožují i bouřky. Na dnešním nebi se budou prohánět mraky, odpoledne pak lokálně slabě zaprší. Teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Kolátor. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí zahraničních věcí Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Centrální evidenci je víc než 10 000 psů. Komora totiž poskytla veterinářům nový systém předem na otestování. Díky tomu se s ním mohli seznámit a psi začít registrovat postupně. Další zápisy přibyly před středečním oficiálním spuštěním.
5: Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
6: Paní Zuzana vyplnila zápisový formulář a se svou Fenkou vchází do ordinace jihlavské veterinářky Petry Ortové. Přepsat údaje do počítače jí teď trvá 10 minut.
5: Jsme v tom zajetí a celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojený.
6: A systém nepadá zatím v pořádku?
5: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně.
6: Sama už stihla s předstihem zapsat 30 psů. Další přidala za první den v ostrém provozu. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Horké počasí i bouřky stěžují práci rybářům. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Rybáři ji musí provzdušňovat a ryby méně krmit. Úhynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba povodí Moravy zavedlo na novomlýnských nádržích nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje, vysvětluje Dušan Kosour z povodí.
7: Možnosti manipulace jsou omezené, jsou hrozně nízké přítoky do nádrže, takže si nemůžeme dovolit na delší dobu vypouštět větší množství vody. Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat drobné rybičky v dolní novomlýnské nádrži, v zátokách, kde jsou ve větším množství senice.
4: Podle Kosoura nelze vyloučit, že bouřky v následujících dnech situaci ještě zhorší. Více se z tématu budeme věnovat v reportáži před 8:30.
8: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Fotbalisté pořadatelských Spojených států amerických v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Belgie po obratu z 0-2 zdolala Senegal 3-2 po prodloužení. Anglie otočila duel s Demokratickou republikou Kongo na konečných 2-1. A tenistka Barbora Krejčíková porazila na Wimbledonu světovou pětku Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a postoupila do třetího kola. Karolína Muchová si poradila ve dvou setech s Číňankou Chang Shuai a v souboji českých hráček Nikola Bartuňková vyřadila po výhře 2-0 Kateřinu Siniakovou.
3: Počasí.
4: V Humpolci teploměr ukazuje 16 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 17. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se ale vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V Třebíči v ulici Bráfova třída se stala nehoda auta a autobusu. Průjezd je tam možný omezeně.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8:05, ladíte Český rozhlas Vysočina, je čtvrtek, je 2. července. Školáci si užívají prázdniny, někteří dospělí už dovolenou, nebo na ní čekáte, anebo se těšíte jenom na prodloužený víkend, i ten potěší. Tak my vás v rámci toho prodlouženého víkendu pozveme na hrad Orlík. Co se tam tuto neděli a pondělí bude dít, řekneme za chvíli.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi pan Pavel Koubek, kastelán hradu Orlík. Přeji vám dobrý den.
1: Hezký den.
0: Je před námi prodloužený víkend, což už je samo o sobě pro nás velká sláva, ale vy budete na Orlíku slavit něco jiného.
1: My máme na Orlíku už tradiční 28. středověké slavnosti.
0: Co nabídnou? Jaký program?
1: Takovou tu klasiku, to už jsou u nás návštěvníci zvyklí, takže historický šarm, nejrůznější divadlo, budeme mít dobovou muziku, budeme tam mít spoustu šikovných řemeslníků, kteří budou ukazovat, jak se kdysi dávno žilo a co se tady vyrábělo a dělalo v kuchyni, a budeme mít kata, který bude trestat, takže bude spousta středověkého dění na hradě.
0: Budou si moci návštěvníci něco vyzkoušet?
1: Určitě budeme mít nachystanou už tradiční taky hru pro děti, takže děti si užijou nějaké soutěže, nějakou malou odměnu získají, a budeme tady mít nějaké řemeslníky, takže třeba točení nádob z keramické hlíny na kruhu si můžou každý vyzkoušet.
0: Takže v neděli i v pondělí středověká taškařice na hradě Orlík. V kolik hodin začínáte, v kolik hodin končíte?
1: Začínáme v 10 hodin, končíme v 18 hodin. A určitě bych upozornil na to, že to není tedy o víkendu, ale to ty dva sváteční dny, takže letos neděle a pondělí.
0: Ano, ano. Tak si to užijte a všechny tam pozdravujte. Děkujeme za pozvánku a naslyšenou.
1: Taky děkujeme, naslyšenou.
2: Léto na hradě Orlík nad Humpolcem. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, za chvíli se vypravíme za rybáři, kteří bojovali s horkým počasím, ale oni musí být obezřetní i ve chvíli, kdy vedra polevují, protože riziko pro ryby představují i bouřky.
1: Počasí.
0: 8:18, takový je aktuální čas. Co se týká počasí v kraji Vysočina, dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha. Odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní a teploty dnes budou mezi 22 až 25 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Na Vysočině je místo, kde se můžete pokusit vzít do ruky štít kapitána Ameriky. Pohneme s ním my, poslouchejte naše reportáže. Podíváme se také do dílny, kde nám 18-letý tesařský mistr republiky ukáže, jak ručně opracovat trám.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Horké počasí a také bouřky v těchto dnech zaměstnávají rybáře v Česku. V rybnících a sádkách totiž klesá hladina kyslíku jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky pro vzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva, jako třeba v Pohořelicích na Brněnsku.
1: Samozřejmě využíváme maximální prítok vody, který se ale s každým dňem zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se snižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
2: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Čultovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
1: Když už je nejhorší, musíme použít technické zariadení, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb, alebo pomocou turbodních hadiel, které vháňají vzduch do vody.
2: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šultovského snížení tlaku vzduchu.
1: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
2: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
1: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdraví těch ryb, je snižování krmné dávky. Ryba potravu nepřijímá, tím je ochráněna od kyslíkových deficitů, ale ztrácá svou hmotnost.
2: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
1: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letních měsících jsou obrovské oproti zimní.
2: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
3: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži, zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
2: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
5: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
4: Písničky, které nestárnou.

0: pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.

0: majetkové proti nejvyššímu státnímu tajemníkovi. Podle rozsudku má ministerstvo zahraničí zajistit odpovídající pracovní místo i plat. Soud odkázal také na zákon o ochraně whistleblowerů. Chaloupková v roce 2019 upozornila na podezření z obchodování s českými vízy na ambasádě v Maroku. Úřad státního tajemníka zatím verdikt nekomentoval. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1406. Přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí ale, že se rozšíří i do dalších provincií. Nejnovější koňskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Nemoc se například projevuje příznaky podobnými chřipce, ale nakonec i vnitřním krvácením a selháváním orgánů. FC Vysočina poprvé v letní přípravě prohrála. Nestačila na Erzgebirge Aue, který hraje 4. německou fotbalovou ligu, 3-1. Jediný jihlavský gól vstřelil Radek Křivánek. V sobotu fotbalisté Jihlavy odcestují na Slovensko, kde se utkají s rezervou Slovanu Bratislava. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů. Aktuální hodnoty se pohybují kolem 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Projíždějte pomalu obcí Litohoř a Jakubov u Moravských Budějovic, silničáři tam opravují značení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Veterináři mají za sebou první den od spuštění centrální evidence psů. S novým systémem se mohli seznámit už předem. Zapsali tak přes 10 000 psů už před oficiálním spuštěním. Prezidentka veterinární komory paní Petra Šinová je s námi na Českém rozhlasu Vysočina. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Řekněte nám prosím, kolik psů je po včerejším oficiálním spuštění aktuálně v evidenci? Dá se říct, že jste zaznamenali třeba včera větší vlnu?
1: Ano, zaznamenali jsme výrazně větší nárůst zápisů, přesněji zapsalo se včera okolo 3000 nových psů.
0: Funguje registr bez problémů?
1: Zatím musíme zaklepat, ale registr psů funguje bez nějakých závažnějších problémů, všecko stojí, nic nepadá, jsme spokojení.
0: Tak já to takhle zaklepu a položím další otázku. Ceny poplatku za zápis si každý veterinář stanovuje sám. Na Vysočině se ta částka pohybuje od 300 do 500 korun. Je ta cena podobná i v jiných částech republiky?
1: Musím říct, že na základě nějakých průzkumů, které jsme si dělali, je to přibližně stejné na území celé České republiky.
0: Připomeňte na závěr, kdy by měl majitel svého psa do státní evidence zaregistrovat. Jaká sankce hrozí, když to třeba nestihne?
1: Tak musíme rozlišit psy, kteří už jsou starší, a dále štěňata. U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
0: To říká prezidentka veterinární komory paní Petra Šinová. Moc vám děkuju a přeju hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byl Jiří Schellinger, písnička Holubí dům v 8.48.
1: Počasí.
0: Je tu předpověď počasí, je tu meteorolog Petr Hruška, dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaký bude druhý červencový den v kraji Vysočina z pohledu počasí?
2: Čaká nás relatívne slnečné počasie, v tejto chvíli nám prevažuje polojasná, niekde ešte oblačná obloha a cez deň by malo teda väčšinou byť polojasné počasie a potom večer môže oblačnosť ubúdať. Pravdepodobnosť na prehánky je cez deň malá sem tam, ale sa môže občas oblačnosť zväčšiť a nedá sa úplne vylúčiť drobná nevýrazná prehánka na Vysočine. Najvyššie teploty 23 až 26 stupňov a vietor taký svižnejší severozápadný až severný, ktorý bude k večeru zvolna slabnúť.
0: Jaký bude pátek, potažmo víkend?
2: Bude cez nás prechádzať studená fronta teraz v noci na piatok a v piatok zo začiatku dňa, takže zo začiatku veľká oblačnosť a na mnohých miestach sa môžu objaviť také skôr slabšie prehánky alebo občasný dážď, ale behom dňa sa to vylepší, malo by prevažovať polojasné počasie, len sem tam prechodne oblačno a zrážky už skoro žiadne. Minimá 16 až 13, maxima 21 až 24 stupňov, ale dosť veternosť, ale taký svižný vietor, sem tam i s nárazmi okolo 55 km za hodinu. A cez víkend bude pokračovať také relatívne skôr chladnejšie počasie, 20 až 25 stupňov. Sobota by mala byť slnečnejšia, polojasno až skoro jasno, len sem tam prechodne oblačno a zrážky žiadne v nedeľu, ale potom už veľká oblačnosť a na väčšine územia sa môže objaviť občas dážď alebo prehánky, výnimočne i búrka.
0: To říká meteorolog Petr Hruška. Děkujeme za předpověď a naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
0: 10 minut před 9. hodinou se loučí Robin Šalamon. Po 9. hodině tady bude Hela Dvořáková, která vás po 11. hodině pozve na letní putování po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. Představí vám Santiniho stezku na Vysočině i tajemství poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Hosty Heli Dvořákové budou David Štěpánek z Koruny Vysočiny a kastelán kostela Ondřej Obejda. Tak si to nenechte ujít. Přeju vám hezký den a budu tu opět zítra ráno v 5.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Fedo, řekni fór.
1: Potkají se takhle dva v pralese. Jeden z nich si nese na rameni žebřík a ten druhý se ptá, ty prosím tě, na co máš v pralese žebřík? Všude kolem jsou liány a ty máš žebřík? No, to mám na ochranu proti lvům. Jak proti lvům? K čem ti to je? No, zahodím žebřík a hned se mi líp utíká.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Máme 9 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Návštěvníci si můžou poprvé prohlédnout šachtu svatého Jiří v Jihlavě. Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Nejméně 10 mrtvých a přes 50 zraněných si vyžádal ruský útok na Kyjev. Na dnešním nebi se budou prohánět mraky, odpoledne pak lokálně slabě zaprší. Teploty do 25 stupňů. Pravidelné zprávy začínají, od mikrofonu vám je přináší Tomáš Kolátor. Jihlava otevřela šachtu svatého Jiří pod vrcholem Šacberku. Hornické dílo si můžou návštěvníci prohlédnout už letos v létě. Město šachtu objevilo před 5 lety po sesuvech půdy. Do budoucna by měla být součástí hornické naučné stezky. Pokračuje Michal Harnušek z technické správy a podzemí.
3: Je tady štola, máme tady šachtu, máme tady geologii, jsou tady ty stroje, tady ta báňská technika, jo, je tady ta historie zdokumentovaná výborně. Takže na to, že to je jako malý kousek, tak k tomu, aby to navazovalo na to, co chceme vedle, tu huť postavit, kde by mělo být zpracování rudy, tak to jakoby logicky tvoří nějaký celek.
1: Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
1: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí a zraněných je přes 50.
5: Rakety a útočné drony nebo jejich úlomky zasáhly Kyjev na 28 místech. Většinou šlo o bytové domy nebo objekty civilní infrastruktury, uvedla na sociálních sítích městská vojenská správa. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal, že v Darnickém obvodu zřejmě balistická raketa trefila 9podlažní dům a částečně ho zničila. V Ševčenkovském obvodu byl podle Klička zasažený hotel, který začal hořet, a také stanice záchranky. Mezi zraněnými je 5 lékařů, zdravotníků a řidičů. Útok na Kyjev pokračoval i ráno a komplikoval práci záchranářů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států amerických jsou v osmifinále mistrovství světa. Anglie po výhře 2-1 nad Demokratickou republikou Kongo. Belgie zdolala Senegal 3-2 po prodloužení a Američané porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. A tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole wimbledonské dvouhry světovou pětku Andrejevovou z Ruska po vítězství 2-1 na sety. Karolína Muchová vyhrála na trávě 6. zápas v řadě. Číňanku Chang porazila jednoznačně 6-3 a 6-2.
6: Myslím si, že to úplně tak snadný asi, jak to vypadalo, nebylo. My jsme vlastně spolu hráli 2-3 týdny zpátky a myslím si, že do toho určitě víc šla, ale já jsem chytla dobře ten začátek. Docela jsem si pomáhala servisem zase v těch těžkých momentech, když tam byly různý breakboly. Na druhou stranu jsem breakboly proti ní zahrála dobře.
1: Nikola Bartuňková postoupila po dvousetové výhře nad Krajankou Kateřinou Siniakovou. Dnes se ve druhém kole představí tenisté Lehečka a Menšík a mezi ženami Bousková, Plíšková a Nosková.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Počátkách je právě teď 16 stupňů, v Dukovanech 20. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na silnicích Vysočiny. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 9. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Hela Dvořáková. Konečně se nám ochladilo, hurá. Dneska teploty jenom kolem 25 stupňů, což je velmi, velmi příjemné. Tak si to ještě víc příjemníme dobrotou Dáši Kubíkové. Dneska potěšíme všechny, kdo se chystají zavařovat. No, tak si něco zavaříme s Dášou Kubíkovou. Mohu prozradit, že to bude džem, ale s čím a z čeho, to nechám až na Dáši Kubíkové.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Rajčata na záhonku i s další zeleninou občas například letos trpí přívalovými dešti a taky kroupami. Utrpí, co si budem povídat, protože jsou pobuchaná, ale pokud ta vaše ve zdraví přežila i ty deště, které máme za sebou, máme pro vás tip, co s nimi, až se budou letos sklízet. Pojďte si to poslechnout.
2: Tak jsem dostala na návštěvě velmi dobrou šťávu, domácí sirup do vody, že je v ní rybíz a ještě něco, schválně, jestli to poznám. Nepodařilo se. Ani když jsem dostala ten samotný výrobek ochutnat na lžičku v podobě džemu. Typovala jsem rakytník, myšpule, blumy nebo dokonce řepu. To poté, co mi paní Marta Mastná z Dašovského mlýna prozradila, že není z ovoce. Ale ani řepa nebyla ten správný typ. Ten sladoučký červený vonavý džem byl z rajčat.
3: Já jsem poprvé loni u kamarádky Marušky ochutnala něco, co mě velice zaujalo. Tak jsem se jí zeptala, co to vlastně, jak to vyrobila. A je to rajčatový džem. Slyšela jsem o tom poprvé teda. Jako je to jednoduchý princip, prostě se vezmu rajčata, můžou se zmíchat i z jablky, pokrájet, povařit, propasírovat a pak se přidají vanilkový cukr a trošku rumu. A želírovací cukr nebo želírovací přípravek. Dělala jsem to podle receptu, co byl na tom želírovacím přípravku a zasteriluje.
2: Džem je opravdu skvělý a rajčata bych si netypla ani náhodou. Recept na jeho výrobu je stejný jako u džemů z ovoce. Důležité tam ale je propasírování kvůli rajčatovým semínkům. A kdyby přece jen doma nikomu nechutnal, dá se spotřebovat ještě jedním způsobem.
3: Já jsem měla ještě poslední rybízovou šťávu, takže jsem to smíchala tady s tou rajčatovou a chutná to skvěle. Je to sirup, protože se mi to nepovedlo pořádně zahustit, tím pádem nám to zůstalo řidší a pijeme to jako šťávu.
2: Tak létu a zavařování zdar a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Dám vám 100 tisíc, opravte kapli a nikde o mě nemluvte. V Černovicích se s něčím takovým setkali poprvé. Neznámý dárce chce bez jakékoliv publicity podpořit opravu malé kaple ve Vlkosovicích. S tou je spojené ještě jedno malé tajemství. Více o něm za pár minut v reportáži Milena Soldána. Teď si dáme sprint s Helenkou Vondráčkovou. Dneska už se běhat může. Teploty kolem 25 stupňů Celsia. Ideální počasí, pokud patříte mezi milovníky atletiky.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Monika Absalonová, taky David Dejl. Budu tu stát v 9 hodin 23 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Kaple ve Vlkosovicích u Černovic už svému původnímu účelu příliš neslouží. Fasáda je místy omšelá a bohoslužby se tam konají jen sporadicky. Přesto není úplně všem lhostejná. U kříže před jejím vrcholem někdo klade květiny a zčista jasná se objevil i utajený dárce, který chce sponzorovat opravu.
1: Něco je to hezký, jsou tam obrazy.
2: A vy jste tam byl někdy vnitř?
1: Jednou jsem byl zvědavý, takže jsem se podíval, ale jinak ne.
3: S panem Jiřím stojíme na návsi ve Vlkosovicích u Černovic. Jejíž dominantou je malá kaple. Ta je většinu roku uzavřená, slouží tak trochu i jako skladiště.
1: No, lavice tam, myslím, jsou židle, tam jsou a takový, jo. To se vždycky, když je nějaká tam mše nebo co, takže se to tam poskládá.
3: Přesto se u železného kříže, který stojí před vchodem do kaple, poslední dobou objevují svíčky a květiny.
1: Jo, tam se to, no, ono teďka tady místních pár umřelo, no. Takže to tam asi nosej, jo. Jako, že to tam rozsvítěj, jo, a to. Tady tam asi 6 lidí umřelo.
3: Já jsem se tu bavil ještě s jedním pánem, který ovšem odmítl hovořit na mikrofon. Ten mi řekl, že pravidelně pozoruje dámu s brýlemi, jak tam nosí květiny. Ovšem vůbec ji nezná. V každém případě ta kaplička se bude opravovat a peníze na její záchranu se objevily tak trochu za tajemných okolností, jak mi vysvětlil lidovecký starosta Černovic Jan Brožek.
4: Vlkosovice jsou nestandardní případ. Mně se to za dobu mého fungování na radnici ještě nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, dám vám peníze na opravu kapličky a nebudou to peníze malý a nechci být jmenovaný.
3: Přijetí daru od onoho neznámého dokonce už odsouhlasilo i zastupitelstvo.
4: Je to velmi zajímavá zkušenost, ale zdá se, že všechno klapne a bude ruka v rukávě. My od neznámého dárce, nebo dárce, kterého nemůžu jmenovat, dostaneme 100 000 a ty dáme do opravy kaple ve Vlkosovicích. Kéž by takových lidí bylo více.
3: Vlkosovická kaple pochází z konce 19. století a je zasvěcená andělu strážci. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál ve společnosti Karla Gotta nebo taky skupiny Europe. A hned potom nás čeká další díl pořadu Bejvávalo. Tentokrát se zaměříme na svátek navštívením Panny Marie. Ten si totiž v tento den naši předkové připomínali. Víc o něm Míra Marek. Teď je slibování Europe. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Karel Gott a skladba Posel dobrých zpráv, 3 minuty po 9:30. Teď slibované bejvávalo s Mírou Markem.
1: Bejvávalo.
2: Dnes se v minulosti v celé církvi připomínal svátek navštívení Panny Marie. Jde o biblickou událost, při níž se Marie vydala navštívit svou příbuznou Alžbětu krátce poté, co jí bylo zvěstováno vtělení Božího těla. Jde o český příspěvek do křesťanského kalendáře. Zásluhu na něm má třetí arcibiskup pražský Jan z Jenštejna, který byl ve své době jedním z nejvzdělanějších Evropanů. Vystudovaný na řadě univerzit, byl také knězem a státníkem. Byl to on, kdo vedl velký spor s králem Václavem IV. O potrestání generálního vikáře pražské arcidiecéze Jana z Pomuku, což byl pozdější svatý Jan Nepomucký. O dni navštívení Panny Marie tvrdila lidová moudrost třeba to, že déšť na navštívení Panny Marie potrvá až do Zuzany. Prostě, pokud by dnes pršelo, mělo by prý, podle našich předků, plačtivé počasí přetrvávat až do 11. srpna. Potvrzuje to i druhá známá pranostika. Prší-li na den navštívení Panny Marie, tak potom ještě mnoho dešťů následuje. Nebo, když prší na navštívení Panny Marie, bude pršet ještě 4 neděle. No a z toho plyne, jak jinak, déšť na Panny Marie navštívení znamená špatné úrod klizení. V současnosti se tento svátek připomíná 31. května. Tradičně ovšem po staletí náležel dnešku, stejně jako desítky staročeských pranostik.
0: 9:55 je čas pozvat vás k poslechu také pátečního vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životě.

0: zdraví.
1: Je nutné vždy používat opalovací krém, i když mám dobrý pigment?
2: To, jaký mám pigment, ovlivňuje to, jak se budu opalovat, jestli se spálím, a i to, jak moc je důležité používat ochranný krém. Tmavší kůže má více melatoninu, to je, jak jste nazval, dobrý pigment, a ten může záření absorbovat a ochránit kůži před poškozením. To též dělá krém s UV filtrem a lidé se světlejší pletí musí víc pamatovat na to, aby se natřeli. A pak záleží na celkovém přístupu. Jestli chodím na sluníčko přes poledne, jestli jsem ten typ, který se opaluje x hodin, nebo jestli jsem na jihu u moře. Pak to nezachrání ani ten nejlepší pigment a ten krém se fakt doporučuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Blíží se 9:45 a to znamená jediné, startuje zámecké léto. Už se na vás těší Pavel Kudrna společně s Františkem Kinským. Já věřím tomu, že i vy se těšíte, protože i dnes navštívíme další krásné místo, které máme v České republice. No a benefitem pro vás je, že můžete soutěžit nejenom o návštěvu tohohle krásného místa. Více ale prozradí Pavel Kudrna, do toho mu nepolezu. Za pár minut si ho rozhodně poslechněte. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček. V něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský, a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu. Ovšem jedním z těch hlavních lákadel, a na to nesmíme zapomenout, je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, Semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak Semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký, cestovatelský, a tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižnov.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude, jo. Jo, mám rád soutěže i v televizi. Jo.
0: Já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký stupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného.
1: Dobrý,
0: no. Jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny, taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě. Jo. Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť. Já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Část Rantířova na Jihlavsku je po včerejší bouřce dál bez proudu. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi mandát na summit NATO. Rozšířilo mu taky delegaci. Veterináři upozorňují majitele psů na povinný zápis do registru. Na dnešním nebi se budou prohánět mraky, odpoledne pak lokálně slabě zaprší. Teploty do 25 stupňů. Začínají aktuální zprávy, ve studiu je s nimi i Tomáš Kolátor. Rantířov na Jihlavsku se potýká s následky včerejší bouřky. Večer tam padaly stromy, které poničily elektrické vedení i železniční trakci. Situaci na místě sleduje naše reportérka Magdalena Machová.
2: Já se nacházím hned na začátku obce, kde vítr poškodil strom u hlavní silnice. Hasiči tady teď s pomocí výškové plošiny odřezávají větve, které by mohly svým pádem ohrozit kolem jdoucí nebo projíždějící auta. Popadané stromy tu poničily i elektrické vedení a zastavily i provoz železnice. Já jsem mluvila i s místním obyvatelem, který mi potvrdil, že v dolní části obce elektřina stále nefunguje. Navíc podle bezpartijního starosty Tomáše Novotného bouřky poničily i několik střech, včetně kulturního domu nebo plot mateřské školky. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a považoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Lidé můžou zapsat své psy do povinné centrální evidence. Registrují je veterináři. Poplatek za jejich zapsání do nového státního systému si stanovují sami. Na Vysočině se částky pohybují do 500 korun. Jihlavská veterinářka Petra Ortová upozorňuje, aby se lidé sami o registraci přihlásili.
3: Majitelé pejsku jsou povinni sami se o to přihlásit, požádat, ať se ptají, ať si zavolají a chtějí to sami. Není to opravdu naše povinnost se každýho ptát, i když děláme to, ptáme se, ale radši ať si vždycky o to urgujou sami.
0: Majitel psa by měl zvíře zapsat při přeočkování na vzteklinu nebo při čipování štěňat. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
4: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Demokratickou republiku Kongo a postoupili do osmifinále. Dále jde také Belgie, která otočila duel se Senegalem a zvítězila 3-2 v prodloužení. Domácí Spojené státy americké vyhrály 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. A fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z mistrovství světa. Předseda FAČR David Trunda k tomu řekl.
5: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě teploměr ukazuje 20 stupňů, v Telči nebo náměšti nad Oslavou 19. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Želivě se stala nehoda cyklisty a na místě zasahují policisté a záchranné složky. A pokud jedete z Pelhřimova na Humpolec, tak počítejte až s 30-minutovým zdržením. Silničáři tam vyměňují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký den, pohodové dopoledne. Máme čtvrtek 2. července, 5 minut po 10. hodině. Že má dnes žena děti a k tomu i vzdělání a taky pracovní kariéru, na tom není zas až nic tak divného. Před 100 lety to ale bylo úplně jinak, jak si za chvíli ukážeme na příběhu z Vysočiny a příběhu jedné české architektky. Více za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ženy, které v naší historii něco dokázaly, mají jedno společné: podporu otce a poté i manžela. Platí to i pro první československou architektku Miladu Petříkovou Pavlíkovou. Přestože pocházela z jihočeského Tábora a většinu jejich staveb a interiérů najdeme v Praze, přece jen nechala své stopy i na Vysočině a my po nich právě teď vyrazíme pátrat do Havlíčkova Brodu.
2: To se vlastně týkalo tady toho státního výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. To byla centrální organizace tady na Vysočině, ty brambory se patří. A v tom roce 1926 realizoval tu stavbu pražský architekt Theodor Petřík a konferenční místnost a šatny, ty interiéry pro něho vyřešila jeho žena Milada Petříková Pavlíková.
3: Zuzana Trnková z Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod vzpomíná, jak ve městě pátrala po stopách první české architektky.
2: Když jsem si četla seznam jejich děl, tak jsem narazila na konferenční místnost výzkumného ústavu bramborářského v Českém Brodě. A říkala jsem si, tohle je trochu divné, protože já si myslím, že výzkumný ústav bramborářský byl jenom v tehdejším Německém Brodě, dnešním Havlíčkově Brodě. A tak se mě to vlastně spojilo. Informace jako hodně obsáhlé a hodnotné jsem našla taky v online databázi, která mně přijde super, Ženy v architektuře. Autorkám jsem napsala, abych se ujistila, že to sedí, že je to Havlíčkův Brod, ale byla jsem hrozně vděčná za ten zdroj, protože ten kompletní seznam toho jejího díla je tady na té skvělé online databázi.
3: A je to jediná věc v Brodě, která tady od ní je?
2: Co zatím víme, tak ano.
3: Milada Petříková Pavlíková se narodila v předminulém století, v roce 1895. Tehdy ženy ještě nestudovaly. S podporou v rodině to ale šlo. Tatínek Josef Pavlík, táborský lékař, nechal dceru vystudovat první dívčí gymnázium v Praze, Minerva, kde ji učila její teta Anna Honzáková. A její sestra Albína Honzáková byla zase první českou ženskou lékařkou.
2: Ona vlastně inspirovaná i příkladem těch svých tet, povzbuzována i svým tatínkem, na tu architekturu nastoupila právě díky tomu rodinnému zázemí, bych řekla. Ještě v době, kdy nemohla studovat oficiálně, ale mohla docházet na ty přednášky. Potom, hned na začátku 20. let, když se potom vzniku první republiky otevřela hodně ta možnost pro to i vysokoškolské studium žen, tak absolvovala už tu architekturu. Po té vysoké škole se rychle vdala za svého staršího kolegu Theodora Petříka, architekta. A popisuje moc hezky, že zároveň z rolí novomanželky se zabydlovala i v roli architektky a spolupracovala v tom architektonickém ateliéru domácím s tím svým manželem a mezi tím měli tři syny po sobě. Ona dokonce píše, tuhle stavbu jsem dokončila společně s mým prvním klukem, tuhle společně s mým třetím klukem. A líčí i, jak ty děti občas měli přístup do té jejich pracovny, že jim ukazovali jako ty svoje práce a modely a tak dál.
3: Samostatné stavby Milady Petříkové Pavlíkové se téměř vždy týkaly žen. Je autorkou pražského domova osamělých žen, domoviny Charloty Masarykové pro osamělé matky nebo dívčích studentských kolejí. Z Havlíčkova Brodu Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: V dopoledním vysílání pokračujeme dál. Musí umět svařovat, opravovat speciální zařízení a k tomu ještě rozumět jaderné energetice. Kvůli dostavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech se hledají stovky strojařů se zvláštním zaměřením. Třeba v Ostravě kvůli tomu vznikl dokonce nový vysokoškolský obor. Budeme se tomu věnovat v reportáži za pár minut. Teď si dáme Tomáše Linku. Má paní se má.

0: Pěkná. O tom zpíval Janek Ledecký. Vy posloucháte čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a za mě je moc pěkné to počasí, které panuje venku, lehce slunečno, teploty, aktuálně kolem nějakých 22 stupňů, prostě značka ideál. Teď se ale pojďme podívat úplně na jiné téma. Hledají se totiž strojaři, kteří umí vyrobit složitou součástku, dokážou přesně svařovat a k tomu ještě ovládají normy pro jadernou energetiku. I tak totiž vypadají přípravy na dostavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a taky na budování malých modulárních reaktorů. Na velkou poptávku po technických expertech už reagují univerzity. Ostravská vysoká škola báňská otevřela nový obor, který propojuje strojírenství a také energetiku.
1: Mám nastavené tak, že můžeme, jo, však? Zkusíme to teda? Je to šestiosý robot, který slouží pro průmyslové svařování, vlastně automatické.
2: Svářečská laboratoř na kraji Ostravy. Technik ukazuje robota, který umí i metodou 3D tisku vyrobit prakticky cokoliv, třeba složitou součástku potrubních rozvodů v elektrárně. A taky se tady svařuje ručně. Ale s maximální přesností, se zařízením, které hlídá a zapisuje všechny parametry, aby byly spoje dokonale bezpečné. Tady v laboratoři budou pracovat první budoucí experti ovládající techniku i jadernou bezpečnost a všechny předpisy spojené s dostavbou Dukovan, potvrzuje děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
3: Co se týče těch nových bloků, tak tam je samozřejmě problém, protože celá stavba, výroba všech dílců pojede podle amerického standardu, normy, předpisu a SMECOD, sekce 3 se jmenuje, a to se nikde, a dovolím si říct, v Evropě zatím neučí na vysokých ani středních školách. Ti studenti mají jednu výhodu, když zvládnou úspěšně tento studijní program. Můžou jít do technologie, můžou být ve výrobě dílců komponentů v různých firmách, ať je to Škoda, JS, Doosan, Škoda Power, Sigma a další. Můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady nikdy ještě v Československu, když to tak řeknu, není.
2: Hlad po absolventech je už teď velký. V dalších desetiletích budou potřeba až 3 generace takových technických expertů. Stovky nebo spíš tisíce lidí, dodává Linda Navrátilová ze společnosti ČES.
4: Takže jsme velmi rádi, že vznikne další takové hnízdo i tady v Ostravě, které bude vychovávat budoucí odborníky v oblasti jaderné technologie.
2: Ostravská univerzita čeká podle Vojtěcha Gráfa, proděkana strojní fakulty, velký zájem.
5: Protože ta poptávka na trhu práce určitě je. Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do jednoho, dvou let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
2: Je to navazující magisterský program a přijímací řízení už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: A co když vám teď řeknu, že třeba takový obyčejný domácí úklid může spíš připomínat aromaterapii, než tu běžnou povinnost, kterou mnohdy nemáme moc rádi. Jarka Vykoupilová nám řekne, jak si doma tu zmiňovanou aromaterapii během úklidu vykouzlit. Počkejte si na další díl Babských rad. Předtím Věra Špinarová, Eros Ramazzotti nebo Hana Zagorová a jí Počítadlo lásky. Hezký čtvrtek a hezké čtvrteční dopoledne, to vám přeje Hela Dvořáková.

0: Věra Špinarová zpívala Lásko stůj a já říkám Jarko Vykoupilová. Vykouzli v naší domácnosti i při klasickém běžném úklidu doslova aromaterapii.
1: Babské rady.
2: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii.

0: terapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Karlovarský filmový festival ještě ani nezačal a už má za sebou první slavnostní večer. Konal se ale v Mariánských Lázních, kde si pořadatelé připomněli 80 let od historicky prvního ročníku festivalu. I tomuhle tématu se budeme věnovat za pár minut v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Teď ale Robert Křesťan a společně s ním taky Rangers VVM.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: hodin 45 minut, tak si ji nenechte ujít. Teď se ale pojďme podívat na krásnou akci. Žádný červený koberec, žádné hollywoodské filmové hvězdy. První promítání Karlovarského filmového festivalu se vrátilo na místo, kde se před 80 lety jeho historie začala psát. V Mariánských Lázních. A součástí byla i speciální projekce.
1: Vracíme se k té tradici, kdy vlastně festival fungoval tak, že Mariánských Lázních byla premiéra a Varáci ti to viděli až další den.
2: Plný sál Městského divadla přivítal moderátor Marek Eben. Ten si přizval na pódium také Krištofa Muchu, výkonného ředitele Karlovarské přehlídky.
3: My jsme v loňském roce, když zemřel Jiří Bartoška, dělali jsme jeho výstavu, tak spousta lidí chodilo za námi a říkali, to je stejně skvělé, že Jiří Bartoška založil ten Karlovarský festival. A my jsme si uvědomili, že tady je velká mezera. My jsme říkali, ten festival tady je od roku 1946 a je potřeba si to připomenout.
2: S poznámkou z dobového tisku roku 1946 pak přišel před diváky i umělecký ředitel festivalu Karel Och.
4: Lázně a filmový festival, to je myšlenka dobrá. Protože lázně i film obojí se snaží o udržení člověka. Jedni pečují o jeho zdraví tělesné, druhé o duševní. Přejeme oběma, aby tato jejich práce měla nejlepší výsledky.
2: Po úvodu promítali v předpremiéře snímek Pedra Almodóvara s názvem Hořké svátky. Oslavy 80 let od prvního ročníku filmové přehlídky budou pokračovat v Mariánských Lázních až do neděle. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Návštěvníci si můžou poprvé prohlédnout šachtu svatého Jiří v Jihlavě. Vysoká škola báňská v Ostravě nabízí nový obor zaměřený na dostavbu bloků v Dukovanech. Nejméně 10 mrtvých a přes 50 zraněných si vyžádal ruský útok na Kyjev. Na dnešním nebi se budou prohánět mraky, odpoledne pak lokálně slabě zaprší. Teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Jihlava otevřela šachtu svatého Jiří pod vrcholem Šacberku. Hornické dílo si můžou návštěvníci prohlédnout už letos v létě. Město šachtu objevilo před 5 lety po sesuvech půdy. Do budoucna by měla být součástí hornické naučné stezky, pokračuje Michal Harnušek z technické správy a podzemí.
2: Je tady štola, máme tady šachtu, máme tady geologii, jsou tady ty stroje, tady ta báňská technika, jo, je tady ta historie zdokumentovaná výborně, takže na to, že to je jako malý kousek, tak k tomu, aby to navazovalo na to, co chceme vedle, tu huť postavit, kde by mělo být zpracování rudy, tak to jakoby logicky tvoří nějaký celek.
0: V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní Vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
3: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
4: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled. Takže to je to novum, které tady ještě není.
3: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí a zraněných je přes 50.
5: Rakety a útočné drony nebo jejich úlomky zasáhly Kyjev na 28 místech. Většinou šlo o bytové domy nebo objekty civilní infrastruktury, uvedla na sociálních sítích městská vojenská správa. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal, že v Darnickém obvodu zřejmě balistická raketa trefila 9podlažní dům a částečně ho zničila. V Ševčenkovském obvodu byl podle Klička zasažený hotel, který začal hořet, a také stanice záchranky. Mezi zraněnými je 5 lékařů, zdravotníků a řidičů. Útok na Kyjev pokračoval i ráno a komplikoval práci záchranářů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu utká s obhajkyní titulu Igou Świątekovou. Zápas začne na centrálním dvorci v 14:30 odpoledne. Plíšková nad favorizovanou Polkou ještě nevyhrála a přiznala, že ji los nepotěšil.
6: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivnější, že samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápas, že určitě tam nějaká jakoby šancička bude, v to budu doufat.
0: O postup do třetího kola budou dnes bojovat i Linda Nosková v duelu s Osoriovou z Kolumbie. Jiří Lehečka se utká se Slovákem Molčanem a Jakub Menčík s Bulharem Dimitrovem. Hned v poledne nastoupí ke svému duelu Marie Bousková, která si zahraje s Grantovou z Itálie. A přidáme ještě výsledky z fotbalového mistrovství. Do osmifinále postoupila Anglie, která porazila Kongo 2-1. Dále pak Belgie přešla přes Senegal 3-2 po prodloužení. A domácí Spojené státy jdou dál po výhře nad Bosnou a Hercegovinou 2-0. Počasí. V Pelhřimově a Hubenově mají 20 stupňů, ve Velkém Mezříčí 21. Dnes bude převažovat oblačná až polojasná obloha, odpoledne se pak vytvoří lokální slabé přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 83. kilometru se stala nehoda a na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme 5 minut po 11. hodině a věřte mi, že stačí jeden pohled a poznáte, že tohle není obyčejný kostel. Křivky, světlo, symbolika a architektura, která dodnes bere dech. Jan Blažej Santýne Eichl po sobě na Vysočině zanechal jedinečné stavby, za nimiž přijíždějí lidé z celého světa. Letos je navíc můžete objevovat prostřednictvím Santýneho stezky, která propojuje místa spojená s tímto geniálním architektem. Co všechno na ní zažijete, proč stojí za to vyrazit právě o prázdninách a jaká tajemství stále ukrývá poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. O tom všem si budu povídat s dnešními hosty. Jedním z nich je David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. Hezké dopoledne.
8: Dobrý den.
7: No a také kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Obejda. Krásné dopoledne i vám.
9: Krásné dopoledne i vám. Dobrý den.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Vysočina rozhodně není jen krajem krásné přírody, ale také místem, kde se psaly dějiny světové architektury. Právě tady totiž najdete několik staveb geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. A právě o Santiniho stezce si dnes v dopoledním rozhovoru budeme povídat. Mými hosty jsou David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny a taky kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Vobejda. Hned na úvod Santiniho jméno zná spousta lidí díky Zelené hoře. Ale co je vlastně Santiniho stezka a jak vznikla tahle myšlenka?
2: Vlastně Santiniho stezka propojuje asi několik staveb vlastně Santiniho tady u nás, hlavně na Žďársku, a zavede vás od Zvole přes Bobrovou, Obyčtov až do Žďáru nad Sázavou. Vzniklo to na popud místních, kteří vlastně chtěli se nějakým způsobem prezentovat, ukázat ta svá jedinečná díla, které jim tam zanechali ty naši předkové. A
1: no, napadá mě, v téhle souvislosti bychom hovořili o těch místech a památkách, které jsou hodně známé, ale zavede nás třeba Santiniho stezka i na místa, která nejsou tak moc objevená a stojí za to je vidět.
2: Určitě, právě proto jsme to udělali. Za mě jako kostel ve Zvoli je opravdu unikát. Když tam přijdete, tak najednou se nad váma otevře ta kopule. Santini to dokonale nebo Santini dokonale stavěl ty místa, který vás ohromí v Bobroví. Naopak zase ten kostel se otvírá, když přijdete z náměstí, otvírá se před váma, vypadá daleko monumentálnějc, než ve skutečnosti je. A Obyčtov zase vynikne hlavně teda z vrchu, z ptačí perspektivy, protože připomíná želvu, což je symbol ve stálosti ve víře.
1: Dá se vůbec Santiniho stezka projít během jednoho jediného dne? Nebo je to spíš program na celý víkend, možná i dovolenou?
2: Určitě nejde. Za jeden den určitě nezvládneme to. A nebyl to ani náš jakoby záměr. My právě chceme nabídnout těm lidem program na delší čas, minimálně 2-3 dny. Ten víkend je opravdu ideální, protože díky Santiniho stezce, pokud budete mít zájem, tak můžete navštívit 5 památek, kde dostanete komentovaný výklad k těm památkám, a to prostě za během toho jednoho dne, i když cestujete autem, nezvládnete.
1: V tom případě nám teď pojď vysvětlit, jak to funguje tedy v praxi, když budu chtít absolvovat Santiniho stezku. Čím mám začít? Je nějaký ten první point, to místo, kde bychom takzvaně tu naši trasu měli vykopnout?
2: Tak záleží na vás, jestli začnete ve Žďáře, anebo ve Zvoli. Já bych teda doporučoval radši Zvoli, protože začnete na těch méně známých místech a pokračujete až do Žďáru, kde si jako třešničku na dortu dáte to jedinečné dílo na Zelené hoře postavené od tohoto architekta. Funguje to tak, že na každém místě si můžete koupit samozřejmě individuální vstupenku, ale díky dohodě s farnostmi je tu společná vstupenka, kdy za 350 korun nebo 250 korun na snížené si můžete navštívit kostel ve Zvoli, v Bobrové, v Bazilice ve Žďáře, poutní kostel na Zelené hoře, a můžete si dát ještě návštěvu Dolního hřbitova ve Žďáře.
1: Připravili jste letos na stezce třeba i nějaké novinky nebo zážitky navíc? Dá se to ještě vůbec nějak vyšperkovat? Dáme si písničku a hned potom se tomu budeme věnovat.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Santiny hosteska, to je krásná akce, kterou můžete vlastně absolvovat i vy. Tuhle stezku není to záležitost na jeden den, to říkáme rovnou a upozorňujeme na to. Je to prostě záležitost klidně na několik dnů, prostě si zpříjemnit léto právě Santiny hosteskou. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny a taky kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Bobejda. Připravili jste letos v rámci Santiny hostesky nějaké novinky?
2: Novinkou může být třeba to, že jsme umístili informační cedule k jednotlivým stavbám, protože v současné době, nebo do dneška to tak bylo, že přijdete ke kostelu ve Zvoli a vlastně se ani nedozvíte, co jaký unikát tam před váma stojí. Takže ty se teď objevují v současné době tyhle ty cedule. Dále se nám taky podařilo doznačit nějaký kusy z té stezky, protože ne všechny byly vyznačený jednotným značením klubem českých turistů. Takže v současné době už se opravdu ze Žďáru až do Zvole dostanete pohodlně poznačené turistické trase.
1: Když se tady dostanu do toho daného místa, k jednotlivým kostelům, dostanu se opravdu do každého kostela, protože pokud se nepletu, ještě v loňském roce jsme se bavili, že občas na to lidé naráželi, tak je to dneska už technicky zajištěno tak, že když někam zavolám nebo někde zaťukám, tak mi vždycky někdo otevře?
2: Technicky je to zajištěné tak, že ve Zvoli a v Bobrové každý den od 10 do 16 hodin je tam průvodce, který vás provede. Dokonce máme připravené i texty v angličtině a v němčině, takže jsme připraveni i na zahraniční turisty. Památky ve Žďáře, to znamená Dolní hřbitov, Bazilika a Zelená hora, jsou standardně otevřeny každý den, včetně průvodcovské služby. Pak samozřejmě tam máme ještě kostel v Običtově, ale tam to funguje teď pouze na zavolání dopředu.
1: Výborně. Komu je určena Santiny hosteska? Je to záležitost pro milovníky historie, rodiny s dětmi, nebo třeba i pro cyklisty?
2: Tam bych to asi rozdělil. Může to být určitě pro cyklisty, protože Santinyho stezka vlastně je propojena i cyklotrasou 5061, která vede po všech těch stavbách, takže i cyklista se tam dostane po značené stezce. A pak je to samozřejmě pro ty milovníky architektury a takový ty fajnšmekry.
1: V tom případě se zeptám tebe, co by šéfa destinační společnosti Koruny Vysočiny, kde bys měl doporučit jedno místo na Santinyho stezce, které návštěvníky nejvíc překvapí, které by to bylo a proč? Je nějaké?
2: Já už jsem to tady možná naznačil, za mě je to kostel ve Zvoli, protože je málo známý a opravdu, když do něj přijdete, tak tam najednou ucítíte tu monumentálnost, kterou Santiny tam udělal a tu hru se světlem. A druhá věc, jestli ještě bych mohl říct takový ten zapomenutý klenot, já bych řekl, že je to žďárská bazilika v rámci zámeckého areálu, ale tam potom, když přijdete, ta monumentálnost vás obklopí a když potom vystoupáte po tom točitém schodišti Santinyho na ten kůr a uvidíte celou tu loď, která je druhá nejdelší na Moravě, tak je to něco unikátního.
1: No, člověk by hned vyrazil, tak tam vyrazíme společně s vámi. Zůstávejte i nadále ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: Tématem dnešního dobrého dopoledne je Santýnyho stezka, na kterou se můžete vydat i vy. Hosty našeho vysílání jsou David Štěpánek z Koruny Vysočiny a taky kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Vobejda. A právě u toho bych se teď zdržela, protože ve funkci kastelána kostelu svatého Jana Nepomuckého je vlastně letos třetím rokem. Co vás přivedlo na Vysočinu a proč zrovna kostel svatého Jana Nepomuckého?
2: Třetím rokem máte pravdu. Byla to víceméně taková náhoda. Já jsem dlouhá léta pracoval vlastně v Litomyšli na zámku. Měl jsem to potom už na starosti návštěvnický provoz. A víceméně na Vysočinu jsem se přiženil. No a vyšlo to tak, že moje předchůdkyně zrovna otěhotnila. Ve farnosti scháněli někoho, kdo by se ujal prázdného místa. A já jsem tak víceméně se k tomu dostal jako trošku slepý kouslím, tomuhle tomu. Na druhou stranu rozhodně toho nelituju, protože Santýny to je opravdu fenomén. Kostel má úžasnou atmosféru, ať už jste tam na jaře, v zimě, kvůli denní dobu, samozřejmě nejlépe doporučit svítání, případně západ slunce. A je to úžasně inspirativní místo, takže já se tam užívám. A moc se mi tam líbí.
1: No, kostel na Zelené hoře je vrcholem Santýnyho tvorby. Čím podle vás ty návštěvníky fascinuje a setkáváte se s tím, že přicházejí s něčím a odchází úplně s jiným pocitem?
2: Věřím tomu, že ano. Čím fascinuje, věřím tomu, že vlastně po těch, je to jedna z mála památek, když vlastně ty návštěvníci vyrazí někam na zámky, na hrady, tak jsou to v podstatě stavby, kde vám jakoby ukazují tu minulost. Zatímco kostel na Zelené hoře pořád žije. On vlastně po celých těch 300 let slouží jako to duchovní centrum, kde se slouží mše, lidé se tam chodí modlit, lidé tam chodí prosit o pomoc Jana, svatého Jana Nepomuckého. Takže věřím tomu, že tahle ta atmosféra tam dýchne. A zároveň, když se podíváme do té historie, jak vlastně místní žáráci o kostel hodně stáli, jak jim vlastně, jak jsou na něj hrdí, tak je to něco, na co můžu být hrdý nejen já, ale myslím si, že i celá Česká republika, že máme takovouhle stavbu. A právě my tady v UNESCO. A myslím si, že návštěvníci tenhle ten pocit si tam můžou odnést a šířit možná nějakou dobrou náladu i vlastně dál do společnosti.
1: No, ono se mluví o tajemné symbolice. Tak co by při návštěvě rozhodně návštěvníci neměli přehlédnout? Na co se třeba soustředit?
2: Já myslím, že ono to tajemství se Santýnym je takové poměrně oblíbené kliše, že to samozřejmě se tlačilo hodně v poznávání těch různých číselných hříček, které vlastně do těch staveb vkládal. Na druhou stranu, ono není úplně nic moc tajemného vlastně, pokud známe legendu o svatém Janu Nepomuckém, kterému vlastně ta celá symbolika je tam podřízená. Primárně tedy pěti hvězdám, které se objevily nad jeho mrtvým tělem, potom samozřejmě odkazy na Boží Trojici, Otce, Syna a Ducha Svatého, takže trojky tam nacházíme často. A samozřejmě nejlépe se to protne v hlavním oltáři, který je v podstatě koncipovaný jako vyzdvihnutí Jana Nepomuckého do nebes, který stoupá na držen anděli až tedy k tomu Božímu oku.
1: Přijíždí na Zelenou horu spíše čeští turisté nebo zahraniční turisté? Máte nějakou statistiku za ty tři roky?
2: Můžu jakoby nějakou statistiku přímo nemáme. Máme spíš takové, jakoby, samozřejmě jsme schopni to dopočítat podle rezervačních systémů a podobně. Co se týká turismu, tak 90% návštěvníků je z České republiky. Docela velké míře jsou to školy, které k nám jezdí hlavně v květnu, v červnu, a zájezdy seniorů. Samozřejmě velmi důležité je i církevní turistika. Máme velmi často farnosti, které vlastně si udělají výlet a zároveň mají tu touhu si u nás odsloužit mši, což samozřejmě povolujeme, a potom jsme schopni poskytnout i nějaký výklad. Takováhle forma se ale může promítnout i třeba na ty zahraniční turisty. Máme poměrně často návštěvníky třeba z Chorvatska, samozřejmě z Polska, jezdí občas i Rakušané, ale měli jsme tam i Brazilce nebo Jihokorejce.
1: Dokonce. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o krásné akci, tedy o Santiniho stezce, kterou můžete během léta absolvovat i vy. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny David Štěpánek a taky kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Bobejda. Hovořili jsme o vzniku právě kostela na Zelené hoře, o Janu Nepomuckém, o tom významu, ale dokázali bychom takhle přiblížit vznik těch jednotlivých kostelů, ať už je to Bobrová, Zvole nebo Obyčtov. Jaké jsou ty jejich příběhy, ty počátky?
2: Tak já myslím, že důležité je říci, že všechny kostely a vlastně celá Santiniho stezka je spojená ještě se jménem opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy. To je vlastně ten dobrý duch, který v okamžiku, kdy se tedy stal opatem, zahájil takovou velmi rozsáhlou rekonstrukci různých kostelů vlastně na tom církevním panství a mezi ně právě patřily i kostely v Obyčtově, Bobrové a ve Zvoli. Už tam stály nějaké starší stavby, nicméně bylo potřeba je zrekonstruovat, bylo potřeba je rozšířit a do určité míry vlastně přizpůsobit i tomu vyvrcholení Vejmluvova života, kterým tedy byla stavba právě poutního kostela na Zelené hoře, který je, řekněme, do určité míry spojuje a vlastně i ty poutníky tehdy, stejně jako dnes, má vlastně k sobě nějakým způsobem lákat. Samozřejmě Vejmluva by to nedokázal sám. Neobešel by se bez architekta a můžeme být rádi, že jsem měl opravdu velmi šťastnou ruku a pozval jsem takového génia, jako byl Jan Blažej, Santini Eichl. Oni byli poměrně podobná věková kategorie, oba dva. V podstatě dělilo je několik málo let a Santini do Žďáru vlastně přibyl někdy před rokem 1709, kdy si ho Vejmluva tak jakoby pozval na zkoušku, aby mu navrhl právě ten malý dolní hřbitov. A protože s ním byl spokojený, tak mu postupně zadával i stavbu těch dalších kostelů na klášterních panstvích. Právě ty kostely v Obyčtově, ve Zvoli a v Bobrové. Samozřejmě Santini potom nestavěl jenom nutně kostely, ale věnoval se vlastně i nějaké světské architektuře. Přímo ve Žďáru třeba máme hospodářský dvůr Lyra, na Santiniho stezce nám potom třeba ještě leží zájezdní hostinec v Ostroji nad Oslavou. Ten je dokonce postavený na půdorysu dvojitého V, což je právě odkaz na Václava Vejmluvu. Oba dva byli velmi dobrý přátelé a v tomhle tom se to projevilo. V poutním kostele zase třeba můžeme takový odkaz najít na hlavním oltáři, kdy vlastně anděle, kteří zvedají právě Jana Nepomuckého, tak jsou taky formováni do tvaru písmena V.
1: Proč je kostel v Obyčtově, když se na něj podíváme z té ptačí perspektivy, do tvaru želvy?
2: Je to vlastně symbol pro stálost ve víře, pomoc a je zároveň vlastně spojený s panou Marií.

0: jí, která byla velmi důležitá pro řád cisterciáků, kterým vlastně patřil právě žďárský klášter, byla jí hlavní patronkou, takže to takhle vlastně chtěli akcentovat.
1: Mm-hmm. Jakou roli v tom třeba hráli obyvatele jednotlivých těch částí, ať už je to Bobrová, Zvole nebo Obyčtov, měli šanci do toho nějak mluvit, protože každý kostel je jiný. Jak už jsme říkali, ta Zvole zvenku působí nějak, a když přijdeme dovnitř, tak je neuvěřitelně monumentální. Stejně tak podobně i Bobrová.
0: Těžko říci, do jaké míry oni přesně mohli mít slovo. Faktem je, že Santiny s Vejmluvou zřejmě hodně úzce spolupracovali a Vejmluva zřejmě měl poměrně jasnou představu, jak vlastně ty kostely mají vypadat. Asi těžko bychom dohledali nějakou pramenou základnu, ze které by se dalo rekonstruovat, jak přesně ten proces probíhal v těch obcích, jestli se tam někoho přímo ptali na povolení a podobně. Samozřejmě nemuseli řešit stavební povolení a takovéhle věci. Jako
1: mě se líbí, jak David jenom pokyvuje hlavou, že si myslí, že vůbec ne, že se tenkrát neptali.
2: Já
0: si myslím.
1: My si dáme písničku a hned potom přijde na tu otázku, proč stavby Jana Blažeje Santiniho Eichla do dnešních dnů budí takový úžas.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: kto chce zdrpnął, trzeba zejdra. Komu jedno wsiekno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Hosté Heli Dvořákové.
2: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jsou dnes mými hosty ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny David Štěpánek a taky kastelán poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřej Bobejda. Dostáváme se k tomu, čím byl Jan Blažej Santýny Eichel podle vás tak výjimečný, že do dneška jsou všechna ta jeho díla obdivována a řekla bych nejenom laickou veřejností, ale i tou odbornou.
3: Tak já si myslím, že on to byl nadčasový architekt. Když vlastně dojdeme do barokního kostela, tak samozřejmě všechno tam na nás útočí na naše smysly. A je to tak správně, barokní období tak vlastně bylo koncipované. Ta Santýnova architektura byla ale taková, řekněme, odhmotněná. Hodně si hrála se světlem, právě tou skrytou symbolikou. A to je něco, co si myslím, že v nás jakoby probouzí jaké pocity i v dnešní době. Je to vlastně něco, co možná ty stavby k tomu trošičku směřují a tím by tedy byl Santýny nadčasový. A osobně si myslím, že pro Santýnyho je vlastně nejtypičtější možná právě ta práce se světlem. Opět, když to stáhneme na poutní kostel, ať už tam přijdete v kteroukoliv denní dobu, pokaždé zažijete nějakou jinou hru světla, stínu, akcentovanou samozřejmě i třeba vitrážemi, které jsou nad pěti hlavními vchody do kostela, případně což se mi teda ještě nepoštěstilo za celé ty 3 roky, co tam jsem, během jarní a podzimní rovnodennosti vidět efekt, kdy vlastně slunce, když zapadá, tak je vidět skrz hlavní bránu do ambitu, hlavní bránu do kostela, které jsou v jedné rovině přímo na západ a paprsek potom přímo dopadá na oltář. Bohužel Santýny ten kostel postavil na Vysočině a prostě dojít tady tak, aby bylo opravdu čisté nebe, které by tohle to umožnilo, opravdu se mi to ještě nepodařilo.
2: To
3: fotky
2: přijde.
3: Jsem už viděl.
2: Myslíte si, že Santýny by měl radost, kdyby viděl, kolik lidí dneska putuje po těch jeho stopách, po jeho dílech?
4: Tak nevím, jestli by měl radost, jakým způsobem putujeme, protože dnešní člověk si toho nevychutná tak, jak určitě byly ty stavby myšleny, ale myslím si, že by byl rád, že postavil něco, co je v celé Evropě tak obdivované.
2: A o to vlastně asi jde architektům, aby to jejich dílo potom všichni opivovali.
3: Určitě na druhou stranu Santýny byl zřejmě i věřící člověk, takže já si myslím, že on by ocenil opravdu i ten aspekt toho poutnictví, toho, že tam člověk jde, že se sklidní nějakým způsobem, že má nějaký cíl a dojde vlastně tedy za tím Janem Nepomuckým. Tam se pomodlí, poprosí o nějakou svoji prosbu tam předá nebo nějaké svoje trápení a tím vlastně ta pout má to vyvrcholení. A to si myslím, že můžeme zopakovat i v té dnešní době.
2: No a to můžeme zopakovat i na závěr, že je vlastně ideální Santýnyho stezku, která je dlouhá nějakých 40 kilometrů, pokud se nepletu.
4: Je to lehce přes 40, pokud jste cyklisté, tak je to asi 60 kilometrů.
2: Kde si můžeme vysvednout ten krásný prospekt, který ty tady držíš před sebou a já na ní neustále tak obdivně koukám?
4: Samozřejmě ho dostanete ve všech místech. Zvolé, Bobrová, Vežďáře nad Sázavou, samozřejmě ho dostanete i na informačních centrech a podobně. To stejný i tu vstupenku společnou můžete koupit na všech místech. Stačí se jenom ozvat a za 350 korun uvidíte všechny tyhle místa.
2: Já moc děkuju za to, že jste dnes byli hosty Dobrého dopoledne, že jste nás nalákali na to zůstat i přes léto na Vysočině, protože tohle je velká výzva absolvovat Santýnyho stezku a hlavně krásná. Věřím tomu, že řada posluchačů ji absolvuje s velkou radostí a taky obdivem. Hosty Dobrého dopoledne byli dnes David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny, společně s kastelánem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřejem Bobejdou. Díky moc, pánové, naslyšenou.
4: Děkujeme za pozvání.
3: Naschledanou.

0: Všechny fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz Písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina s Jardou Hypochondrem.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Veterináři upozorňují majitele psů na povinný zápis do registru. Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Evropský patentový úřad dnes udělí ceny pro vynálezce roku. V soutěži je i nanotechnologie z Česka. A bude převážně polojasno nebo oblačno, teploty do 26 stupňů. Začínají polední zprávy s Jakubem Divišem. Vítejte. Lidé můžou zapsat své psy do povinné centrální evidence, registrují je veterináři. Poplatek za jejich zapsání do nového státního systému si stanovují sami, na Vysočině se částky pohybují do 500 korun. Jihlavská veterinářka Petra Ortová upozorňuje, aby se lidé sami o registraci přihlásili.
2: Majitelé pejsku jsou povinni sami se o to přihlásit, požádat, ať se ptají, ať si zavolají a chtějí to sami. Není to opravdu naše povinnost se každýho ptát, i když děláme to, ptáme se, ale radši ať si vždycky o to urgujou sami.
1: Majitel psa by měl zvíře zapsat při přeočkování na vzteklinu nebo při čipování štěňat. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky, už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel, pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
1: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů, pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
4: Jsme byli nominováni s technologií Nanospider, která vyrábí nanovlákna.
5: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Demokratickou republiku Kongo a postoupili do osmifinále. Dál jde taky Belgie, která otočila duel se Senegalem a zvítězila 3-2 v prodloužení. Domácí Spojené státy americké vyhrály 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. A fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z mistrovství světa. Předseda Fatscher David Trunda k tomu řekl.
6: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
0: Počasí.
1: Třebíč a Jihlava 22 stupňů, počátky 20, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Dnes čekáme polojasné nebo oblačné nebe, jen lokálně se mohou objevit přehánky. K večeru pak mraku ubyde a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 z Prahy do Brna zbystřete na 83. kilometru za sjezdem na Koberovice. Zůstává tam neprůjezdný stoupací pruh, v něm stojí hasiči a policie. Místo je označené světelnou šipkou. Havarované osobní auto už je tam mimo komunikaci a provozu nebrání. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem trvá zdržení kvůli omezení mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. V obou směrech teď ztratíte asi 20 minut. Na silnici Zihlavy na Havlíčku v Brod počítejte se zdržením u Antonínova dolu. I tady se zdržíte asi 20 minut. A nehodu máme hlášenou taky v Moravských Budějovicích v ulici Khoře. Střetlo se tam osobní auto s cyklistou. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Zdarec jak palec, zdraví vás Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu. Na vaše přání zavolejte na číslo 22 155 49 99 a udělejte někomu radost, pošlete mu písničku, pogratulujte. SMS-kové číslo máme jiné, 90 011 04. Musíte začít slovem píseň. Potom krátkou zprávu a jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Pojďte rozdávat radost.

0: manžel se ptá své ženy, blondýnky, hele, prosím tě, proč už půl hodiny držíš tu husu za krk? No, tady je přece v kuchařce napsáno, 3/4 hodiny mírně dusíme.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: A mám tady první přáníčko, miliardo, díky za včerejší romskou píseň. A teď prosím něco od vás, díky, Jana z Jihlavy. Jsem rád, že se líbila. No a já posílám teďkom tajný plán.

0: Přijde takhle policajt do obchodu s obuví a říká, prosil bych tady tyhle boty. A prodavačka se ho ptá, no a jaké máte číslo?
1: Přece 158, ne, to ví každej.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A v této chvíli na telefonu už čeká Marie z Úsobí. Krásný den.
4: Mám taky krásný den. Prosila bych zahrát písničku pro naši švagrovou Petru Bolechovou do České Běle k jejím včerejším narozeninám. Přejeme jí za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a radosti s dvou vnoučat Briana a Matiase. A vybrala jsem písničku Jahodu od Miraj, to by bylo všechno.
3: Já se přidávám taky všechno nejlepší. Krásný den přeji.
4: Děkuji vám, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: senti fine. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Právě se mi stala taková prekérní situace, jo. V supermarketu píšou, že platit se dá libovolnou kartou. No tak jsem vytáhl zelenou 7. Prosím vás, přijďte mě někdo zachránit na policii.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A na telefonu už čeká paní Liba Jarošová z Kamenné.
3: Já tě zdravím, ahoj. Jaro. Ahoj, ahoj. Doufám, že se nám nepřeruší spojení, protože jsem teď na zahradě a snad teda budu slyšet. Děkuji, Jaro, že jsi mě vzal do vysílání. A já bych chtěla dneska popřát k narozeninám regionačce Marušce Šlachtové z Křebíče. Mám pro ní takové krátké přáníčko, jako ona vždycky přeje nám všem. V řadě dnešních gratulantů přijmi moje přáníčko, lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko. I když jsi zas o rok starší, neber to moc vážně, když je člověk optimista, je na světě krásně. Takže Maruško, hlavně to zdravíčko a veselou mysl. No a měl taky minulé dny, měl narozeniny i František z Třeště, tak jemu taky chci popřát hlavně hodně zdravíčka a optimismu a ať je pořád takový vtipálek taky. No a protože 30. června vlastně měla nedožité narozeniny Naděnka Urbánková, tak jsem vybrala písničku, snad se vám všem bude líbit. Jára našel bílé tulipány, tak přeju hezký poslech a všem krásné odpoledne a Járo, tobě děkuju a zas někdy naslyšenou.
1: Ahoj, naslyšenou, krásné přání musím říct. Písničku
3: ahoj, děkuju.
1: Čau.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Přesně tak, a v této chvíli na telefonu už čeká Šárka Střebíče. Šárko, krásný den.
3: Dobrý den, vám taky krásný den a celé vaší partě. Chtěla bych popřát mý babičce, protože má dneska nádherné právě kulaté narozeniny a chtěla bych jí popřát babi. Tak ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváří kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Ať sníh ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. To ti přeje tvoje vnučka Šárka, mamka, Slávek a určitě celá naše rodina.
2: A taky se přidává Jarda Hypochondr, všechno, nej?
3: A chtěla bych právě zahrát písničku od Valdemara Matušky Růže z Texasu. A děkuji moc za zahrání.
2: Není za co. Pěkný den přeju.
3: Vám taky. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Procházejí se po starší manželé parkem. Ano, drahoušku, povídá on. Na to ona, poslouchej, jestli pokaždé, když zakráká vrána, řekneš ano, drahoušku, tak ti uteču.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, já mám tady další. Jardo, prosím o písničku Modrá zem od Petra Reskenta, tak pro dobrou náladu, píše Martin.

0: Na nádraží se loučí žena s mužem, poslední dlouhý polibek a nastupuje. Tklivé pohledy, vlak se pomalu rozjíždí. Tak co, opouštíte manžela na dlouho? Ptá se dojatá stařenka. Ne, ne, právě se k němu vracím.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už tady mám další přání. Píše Adéla Jonáková. Ahoj Jaroušku, tak mi dneska prosím zahraj něco od tebe, třeba Šenkýřku, ať mi dnešek rychle uteče v práci. Tak Adélku, já jsem před chvilkou zpíval písničku Tajný plán, tak třeba zase zítra. Pak je tady další přání. Ahoj Jardo, dneska začíná v Jihlavě Vysočina Fest, přesně tak. Chystáš se vyrazit? Chystám. Pokud jo, tak se tam třeba potkáme a abychom se na dnešní festival naladili, tak si dáme Divokého Billa a písničku Malování. Díky, Pavel Bartl. Ano, přesně tak, na Divokého Billa se chystám a to nebude jen tak.

0: lásky nás cí.
1: Hleďte, slyšeli jste o té blondýnce, co chtěla začít žít zdravě? No, začala schánět ovesné vložky.
2: Písničky pro Vysočinu.
1: A na telefonu je moje kamarádka Simča, zvaná Žirafa. Konča. Taky si žila zdravě, viď?
3: Jo, taky určitě.
1: Teď ahoj. Už to máš na háku, ne?
3: Jo, to víš, jo. Teď už jo.
1: Co dáme, komu pošlem písničku?
3: Prosím tě, my bychom chtěli popřát naší babičce, teď čerstvě už i prababičce, Blance z Rančířova, která je velkým fanouškem písniček na přání a nikdy, nikdy nezapomene někomu z nás z rodiny nebo z přátel touhle formou popřát. Tak my, i my bychom jí touto formou chtěli popřát, že nejlepší, hlavně zdravíčko a co nejvíce radostí, co nejméně starostí. A to jí přejí. A teď pozor, teď dlouhý seznam, který ona vždycky říká z hlavy, já ho mám napsaný, jo. Takže jí to přeje. Děda, manžel Slávek, syn Olda, dcera Blanka s manželem Standou, vnoučata Lukáš, náš teda teďka čerstvý taťka s přítelkyní Kristínou, Tomáš, Ludka, Oliver, ty jí posílají velkou. Samozřejmě to naše malý pravné učátko, to už tam taky musím zahrnout, naše Pavlínka a taky samozřejmě já a naše celá rodina. A písničku jsme vybrali, takže ať se jí daří. Bavit
1: to bylo dlouhé přání, já se přidávám samozřejmě taky, všechno nej. Písničku krásnou, srdce nehasnou, posíláme.
3: Díky, měj se, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Postarší manželka se ptá manžela. Hele, tak ty si myslíš, jako, že bez podprsenky vypadám o hodně líp? Manžel odloží noviny, dlouze se zadívá a říká, ano, miláčku, vyrovnalo ti to vrásky na obličeji.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Na Vysočině je místo, kde se můžete pokusit vzít do ruky štít kapitána Ameriky. Pohneme s ním my? Poslouchejte naše reportáže. Podíváme se také do dílny, kde nám 18-letý tesařský mistr republiky ukáže, jak ručně opracovat trám.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na vaše přání a mám tady další. Zahrajte zase jednu pamětnickou písničku Hádej Matildo, kterou v roce 1965 naspíval Karel Hála. Děkuji, Jarek Střeště.

0: Když jsem šla od očního lékaře, tak mě pozdravil tak na viděnou. Když jsem šla od ušního lékaře, tak mě pozdravil tak naslyšenou. No a teď za chvilku odcházím od svého gynekologa, tak mám strach, jak mě pozdraví.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A další přání má Aneta Kopecká. Dobrý den, včera měla svátek moje maminka Jaroslava, tak přeji všechno nejlepší a posílám písničku od Marty Kubišové Všechny bubny světa.

0: Sedí takhle v létě dvě půlky zadku a ta jedna říká tej druhej, to je nuda, co? A ta druhá, zapaříme.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, já mám tady další. Zdravím všechny posluchače a chtěl bych Káju Gota písničku Pokaždé. Díky Vašek, tak Vašku Kája Got před chvilkou zpíval. Pak tady ještě Natálie Balounová má přání. Dobrý den, když to nevyšlo včera, mohl byste mi prosím dneska zahrát mého oblíbeného zpěváka Václava Neckáře s písničkou Šalalalalí. Díky moc, je to tady.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání a na telefonu už čeká Lenka Horká Střebíček. Krásný den.
2: Dobrý den, já bych chtěla popřát Janě Veselé hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a do další let přeji Lenka.
1: A posíláme písničku Mžíti do vlasů od Ladislava Štajdla.
2: Děkuji,
1: vám taky, naschledanou. Já se s váma rozloučím, mám tady ještě posledních pár přání, ne všechny splním. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od KON, písnička bude pro všechny posluchače, píše Honza, nebo tady třeba ahoj. Jardo, zdravíme všechny regionáky, přáli bychom si kabáty a písničku Oni. Díky, a to posílá Jarda a jeho kolektiv z práce. Nebo tady ahoj Jardo, chtěl bych zahrát všem patřícím k dnešnímu svátku a vybral jsem písničku od Heleny Vondráčkové z posledního alba Ve dvou. Díky, a to přeje Luboš z Humpolce. Tak hledali, moji rádcové hledali a písničku nenašli. No tak já dám třeba ty kabáty, co oni, to by mohlo jít, ne, Jardovi. Je to tam, no a zase zítra ne, pozítří taky ne, no až tak někdy za 14 dní. Jedu na dovolenou. Mějte se, buďte tady hodný, přejte si a rozdávejte radost. Loučí se s vámi Jarda Hypochondr.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Žďár nad Sázavou sníží už v létě na sídlištích maximální povolenou rychlost. Na severu Německa začalo hořet v nemocnici, dva pacienti přišli o život. A počasí bude převážně polojasno nebo oblačno a teploty do 26 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
2: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
1: Rozšíření své delegace prezident požadoval po tom, co ji rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. První zóny s třicítkou začnou na žďárských sídlištích platit letos v létě. Vedení města si od zavedení maximální rychlosti slibuje sklidnění provozu, vyšší bezpečnost chodců nebo snadnější průjezd záchranných složek. Snížení rychlosti se dotkne pouze vnitřních částí sídlišť. Hlavní tahy městem zůstanou beze změn.
3: Změny se dotknou přednádraží i širšího centra města. Dále pak sídlišť Libušín u polikliniky a průmyslové školy. Nové dopravní značení začne město v jednotlivých lokalitách instalovat začátkem srpna. Dokončit je chce v říjnu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Při požáru nemocnice ve městě Ludwigslust na severu Německa zemřeli dva pacienti. Desítky dalších museli hasiči a personál nemocnice evakuovat. Nejméně 30 lidí se nadýchalo kouře. Hořet začalo nad ránem v jednom z pokojů v horním patře a oheň se rychle rozšířil do konstrukce střechy. Záběry z místa ukazují velké nasazení hasičů i pacienty v kolečkových křeslech a na nemocničních postelích evakuované na trávníku před budovou. Sport. Basketbalový reprezentant Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. O jeho odchodu informoval klub na sociálních sítích. 24-letý pivot je aktuálně s národním týmem, který čeká v pátek další zápas kvalifikace na mistrovství světa proti Švédsku ve Stockholmu. O tři dny později se Češi utkají v Brně s Estonskem.
0: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí nebo v Dukovanech naměříte 24 stupňů, Havlíčkův Brod hlásí 23. Dnes čekáme polojasné nebo oblačné nebe, jen lokálně se mohou objevit přehánky. K večeru pak mraků ubyde a nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor stále na D1 na kilometru 82 na Brno. Stojí tam havarované auto v odstavném pruhu. Velký pozor teď taky na D1 z Prahy do Brna na kilometru 154,5 na úrovni Osové Bytýšky. Za zúžením stojí auto s defektem v levém pruhu a řidič mění kolo směrem do vozovky. Je to označené jen trojúhelníkem a vybočuje se. A v Kostelci u Jihlavy se stala nehoda, místem projedete. Tolik doprava z Českého rozhlasu Vysočina, vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, tož možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech od za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak půdově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, nebo písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum, takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku, nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout a vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes, tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval, už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořovic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru. A samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědí autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi George Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Světý jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethoven. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto smazatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka. Turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo mi to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože je to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bylo prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří
1: spolupracovali.
2: Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách. Že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině začaly hygienické kontroly letních táborů. Obce z Pelhřimovska předložily nabídky na odkup vodohospodářské firmy. Soud v Přerově poslal do vězení trojici zlodějů, kteří ukradli kabely na železničním koridoru. A v noci přibude mraků a může zapršet, pátek bude oblačný s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tady zprávy a Jakub Diviš. Krajští hygienici začali s kontrolami dětských táborů. Přímo v tábořištích sledují, jestli vyhovují podmínky ubytování, sociálních zařízení nebo kuchyně. Zvlášť se pak věnují třeba zdravotním záznamům.
2: Seznam dětí, tak to vezmeme tak postupně.
3: Tak seznam dětí, já mám to vždycky nalepený.
4: Prochází hygienička Iva Hladová s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil Engelovou obsáhlou dokumentaci. Pořadatelé tábora musí mít zaznamenané o zdravotním stavu dětí skutečně vše a zejména alergie.
5: Ať už je to sebemenší alergie na pil, na roztoče a podobně. A pak jsou tady horší alergie. Máme tady asi 6 dětí, které jsou alergické na antibiotika.
4: Vysvětluje Kateřina Vyskočil Engelová, že některé děti u sebe musí nosit i EpiPen. Před táborem tak měli všichni vedoucí školení, jak jej používat. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Svazek města obcí z Pelhřimovska předložil 2 návrhy na nákup společnosti Vodak Humpolec. Ta zajišťuje dodávky pitné vody v části okresu. Podle zástupců svazku návrhy vzešly z několika měsíčního vyjednávání. Vedení Vodaku si vzalo na rozmyšlenou lhůtu do 10. července.
6: O prodeji Vodaku se mluví už od roku 2025, kdy majitelé avizovali prodej společnosti kvůli svému věku. K dohodě mezi nimi a svazkem mělo původně dojít už v prvním pololetí letošního roku, ale nestalo se tak. Aktuální nabídky podle svazku víc reflektují skutečný finanční stav společnosti než původní požadavky prodávajících. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
7: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
0: Rozsudek není pravomocný, žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu pro americkou společnost Google za zneužití svého operačního systému pro mobilní telefony má zaplatit v přepočtu asi 100 miliard korun. Podle rozsudku Google využíval dominantního postavení systému Android k potlačování konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Sport. Tenistka Marie Bousková před chvílí vybojovala v All England Clubu postup do 3. kola wimbledonské dvouhry s Italkou Grantovou. Za necelých 30 minut nastoupí k zápasu s favorizovanou Polkou Świątekovou Karolína Plíšková. Později se Linda Nosková utká s Orsiovou z Kolumbie. Mezi muži čeká Jiřího Lehečku duel se Slovákem Molčanem a Jakub Menčík vyzve Bulhara Dimitrova. Počasí. Teploty na Vysočině se teď pohybují kolem 23 stupňů, třeba v Hubenově je 22, v Chotěboři 24. Noc bude zpočátku jasná, později se ale nebe zatáhne a nad ránem může zapršet. Zítra čekáme polojasno, jen chvílemi i oblačno a teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Za Ždírcem nad Doubravou směrem na Trhovou Kamenici za Údavy se střetla 2 osobní auta, dejte tam pozor. A na Pelhřimovsku v Hořepníku směrem na Pacov havarovalo auto do zábradlí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám dobré čtvrteční odpoledne s datem 2. července. O víkendu ožije areál Třebíčského zámku a co se bude na nádvoří a v parku dít, tak to vám povíme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Tak to byl Karel Gott na Českém rozhlasu Vysočina, rádio vašeho kraje. Tradičně první prázdninový víkend 4. a 5. července ožije areál Třebíckého zámku Svatoprokopskou poutí. A co všechno se letos na místě uskuteční, tak to nám teď prozradí pracovnice Infocentra Třebíč Tereza Boháčová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Program by měl začínat zhruba v 10 hodin a potom by měl končit v 18 hodin každý den, tedy v sobotu i v neděli. Návštěvníci se budou moci těšit například na ukázku různých řemesel. Například tady uvidí přadlenu, výrobu papíru nebo svíček, bude tady i spousta stánků. Také součástí bude i doprovodní program, třeba malování na obličej, dřevěné hry nebo kejklíři a podobně. No a program potom čeká návštěvníky i v Bazilice svatého Prokopa. Tam v sobotu budou probíhat komentované prohlídky, jejich součástí bude i takový ohos okolo kněžiště, takzvaná trpasličí galerie, ta bývá běžně nepřístupná, takže právě tuto sobotu přístupná bude. Tyto prohlídky budou ve 13 a v 15 hodin a v neděli potom budou v Bazilice probíhat dětské prohlídky, kde se děti dozví takovou zábavnou, nenáročnou formou, jak se bazilika například stavěla, kdo žil v klášteře, jak to v klášteře chodilo a podobně. No a tyto dětské prohlídky potom budou začínat ve 13 a ve 14 hodin. No ale na tyto prohlídky je potřeba se objednat předem, je tam potřeba předem rezervace.
0: My moc krát děkujeme za milé pozvání. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Program tedy víkendové svatoprokopské pouti nám představila Tereza Boháčová z Třebíckého infocentra, takže skvělý tip na víkend pro celou rodinu, zapište si do kalendáře. A už za chvíli se v reportáži také přesuneme do Ostravy, kde vznikl nový vysokoškolský obor. A to na popud toho, že kvůli dostavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech se hledají stovky strojařů se zvláštním zaměřením. Zůstaňte s námi.
2: Léto na památkách UNESCO v Třebíči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 14 hodin, 21 minut. Dobré čtvrteční odpoledne přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Hledají se strojaři, kteří umí vyrobit složitou součástku, dokážou přesně svařovat a k tomu ještě ovládají normy pro jadernou energetiku. I tak vypadají přípravy na dostavbu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a taky na budování malých modulárních reaktorů. Na velkou poptávku po technických expertech už reagují univerzity a třeba ta ostravská Vysoká škola Banská otevřela právě nový obor, který propojuje strojírenství a energetiku.
1: Mám nastavené tak, že můžeme, jo, však? Zkusíme to teda? Je to šestiosý robot, který slouží pro průmyslové svařování, vlastně automatické.
2: Svářečská laboratoř na kraji Ostravy. Technik ukazuje robota, který umí i metodou 3D tisku vyrobit prakticky cokoliv, třeba složitou součástku potrubních rozvodů v elektrárně. A taky se tady svařuje ručně. Ale s maximální přesností, se zařízením, které hlídá a zapisuje všechny parametry, aby byly spoje dokonale bezpečné. Tady v laboratoři budou pracovat první budoucí experti ovládající techniku i jadernou bezpečnost a všechny předpisy spojené s dostavbou Dukovan, potvrzuje děkan strojní fakulty Vysoké školy Báňské Ivo Hlavatý.
3: Co se týče těch nových bloků, tak tam je samozřejmě problém, protože celá stavba, výroba všech dílců pojede podle amerického standardu, normy, předpisů a SME kód, sekce 3 se jmenuje, a to se nikde, a dovolím si říct, v Evropě zatím neučí na vysokých ani středních školách. Ti studenti mají jednu výhodu, když zvládnou úspěšně tento studijní program. Můžou jít do technologie, můžou být ve výrobě dílců komponentů v různých firmách, ať je to Škoda, JS, Doosan, Škoda Power, Sigma a další. Můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady nikdy ještě v České republice, Československu, když to tak řeknu, není.
2: Hlad po absolventech je už teď velký. V dalších desetiletích budou potřeba až 3 generace takových technických expertů. Stovky nebo spíš tisíce lidí, dodává Linda Navrátilová ze společnosti ČES.
4: Takže jsme velmi rádi, že vznikne další takové hnízdo i tady v Ostravě, které bude vychovávat budoucí odborníky v oblasti jaderné technologie.
2: Ostravská univerzita čeká podle Vojtěcha Gráfa, proděkana strojní fakulty, velký zájem.
5: Protože ta poptávka na trhu práce určitě je. Aktuálně máme kapacitu nastavenou na 30 studentů. Podle toho vývoje do 1-2 let uvidíme, zda kapacitu nebudeme navyšovat.
2: Je to navazující magisterský program a přijímací řízení už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: A pojďme dál, že má dnes žena děti a k tomu i vzdělání a pracovní kariéru, na tom není dnes vůbec nic divného. Před 100 lety to ale bylo úplně jinak, jak za chvíli uslyšíte v příběhu první české architektky. Zůstaňte s námi.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ženy, které v naší historii něco dokázaly, mají jedno společné – podporu otce a poté i manžela. Platí to i pro první československou architektku Miladu Petříkovou Pavlíkovou. Přestože pocházela z jihočeského Tábora a většinu jejich staveb a interiérů najdeme v Praze, přece jen nechala své stopy i na Vysočině. A my po nich právě teď vyrazíme do Havlíčkova Brodu.
2: To se vlastně týkalo tady toho státního výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. To byla centrální organizace tady na Vysočině, ty brambory se patří. A v tom roce 1926 realizoval tu stavbu pražský architekt Theodor Petřík a konferenční místnost a šatny, ty interiéry pro něho vyřešila jeho žena Milada Petříková Pavlíková.
3: Zuzana Trnková z Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod vzpomíná, jak ve městě pátrala po stopách první české architektky.
2: Když jsem si četla seznam jejich děl, tak jsem narazila na konferenční místnost výzkumného ústavu bramborářského v Českém Brodě. A říkala jsem si, tohle je trochu divné, protože já si myslím, že výzkumný ústav bramborářský byl jenom v tehdejším Německém Brodě, dnešním Havlíčkově Brodě. A tak se mě to vlastně spojilo. Informace jako hodně obsáhlé a hodnotné jsem našla taky v online databázi, která mně přijde super, ženy v architektuře. Autorkám jsem napsala, abych se ujistila, že to sedí, že je to Havlíčkův Brod, ale byla jsem hrozně vděčná za ten zdroj, protože ten kompletní seznam toho jejího díla je tady na té skvělé online databázi.
3: A je to jediná věc v Brodě, která tady od ní je?
2: Co zatím víme, tak ano.
3: Milada Petříková Pavlíková se narodila v předminulém století, v roce 1895. Tehdy ženy ještě nestudovaly. S podporou v rodině to ale šlo. Tatínek Josef Pavlík, táborský lékař, nechal dceru vystudovat první dívčí gymnázium v Praze, Minerva, kde ji učila její teta Anna Honzáková. A její sestra Albína Honzáková byla zase první českou ženskou lékařkou.
2: Ona vlastně inspirovaná i příkladem těch svých tet, povzbuzována i svým tatínkem. Na tu architekturu nastoupila právě díky tomu rodinnému zázemí, bych řekla. Ještě v době, kdy nemohla studovat oficiálně, ale mohla docházet na ty přednášky. Potom, hned na začátku 20. let, když se potom vzniku první republiky otevřela hodně ta možnost pro to i vysokoškolské studium žen, tak absolvovala už tu architekturu. Po té vysoké škole se rychle vdala za svého staršího kolegu Theodora Petříka, architekta. A popisuje moc hezky, že zároveň z rolí novomanželky se zabydlovala i v roli architektky a spolupracovala v tom architektonickém ateliéru domácím s tím svým manželem a mezi tím měli tři syny po sobě. Ona dokonce píše, tuhle stavbu jsem dokončila společně s mým prvním klukem, tuhle společně s mým třetím klukem. A líčí i, jak ty děti občas měli přístup do té jejich pracovny, že jim ukazovali jako ty svoje práce a modely a tak dál.
3: Samostatné stavby Milady Petříkové Pavlíkové se téměř vždy týkaly žen. Je autorkou pražského domova osamělých žen, domoviny Charloty Masarykové pro osamělé matky nebo dívčích studentských kolejí. Z Havlíčkova Brodu Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život.

0: život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 14:50 a s vámi Český rozhlas Vysočina. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní?
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu. Ovšem jedním z těch hlavních lákadel, a na to nesmíme zapomenout, je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Kraj chce u Havlíčkobrodské obchodní školy přistavit aulu a učebny. Žďár nad Sázavou sníží už v létě na sídlištích maximální povolenou rychlost. A v noci přibude mraků a může zapršet, pátek bude oblačný s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý den přeje Jakub Diviš. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
5: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
4: Rozšíření své delegace prezident požadoval po tom, co ji rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Obchodní a hotelová škola v Havlíčkově Brodě získá přístavbu s učebnami, aulou a zázemím pro studenty i učitele. Rada kraje Vysočina schválila stavební záměr. Letos chce najít projektanta.
6: Přístavba má mít podle záměru 3 patra a naváže na stávající budovu školy. Kromě učeben a auly budou v nových prostorách také sklady nebo vnitřní parkoviště. Záměr kraj zohlední v rozpočtech na nadcházející 2 roky. Samotná přístavba vyjde podle předběžných předpokladů na 85 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: První zóny s 30 začnou na žďárských sídlištích platit letos v létě. Vedení města si od zavedení maximální rychlosti slibuje sklidnění provozu, vyšší bezpečnost chodců nebo snadnější průjezd záchranných složek. Snížení rychlosti se dotkne pouze vnitřních částí sídlišť, hlavní tahy městem zůstanou beze změn.
7: Změny se dotknou přednádraží i širšího centra města. Dále pak sídlišť Libušín, u polikliniky a průmyslové školy. Nové dopravní značení začne město v jednotlivých lokalitách instalovat začátkem srpna. Dokončit je chce v říjnu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
4: Při požáru nemocnice ve městě Ludwigslust na severu Německa zemřeli 2 pacienti. Desítky dalších museli hasiči a personál nemocnice evakuovat. Nejméně 30 lidí se nadýchalo kouře. Hořet začalo nad ránem v jednom z pokojů v horním patře a oheň se rychle rozšířil do konstrukce střechy. V nemocnici bylo v době vypuknutí požáru přes 80 pacientů. Sport. Vedení fotbalového Táborska nevyužilo nabídku Ligové fotbalové asociace nahradit vyloučenou Karvinou v Šancelize. Jihočeský klub to oznámil na svém webu. Mezi důvody uvedl nejasnou situaci ohledně stadionu v Českých Budějovicích a nedostatek času na sestavení konkurenceschopného kádru. Stejnou nabídku teď obdrží Artis Brno. Podle mluvčího klubu Ondřeje Tomka musí rozhodnutí padnout do zítřejší 16. hodiny. Počasí. Jihlava hlásí 24 stupňů, Dukovany 26. Noc bude zpočátku jasná, později se ale nebe zatáhne a nad ránem může zapršet. Zítra čekáme polojasno, jen chvílemi i oblačno a teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Pozor, na Žďársku u obce Borovnice směrem od Sněžného střetla se tam dodávka s motocyklem a na Jihlavsku mezi Brtnicí a Zašovicemi u křižovatky na Kněžice bouralo osobní auto. Tolik doprava.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Odklízení popadaných stromů, opravy poškozených střech a čekání na obnovení dodávek elektřiny. Rantířov na Jihlavsku zasáhla včera odpoledne silná bouřka. A co všechno poškodila, si sečteme zhruba za 20 minut.
3: Dobré odpoledne

0: pro zdraví. Je nutné vždy používat opalovací krém, i když mám dobrý pigment?
1: To, jaký mám pigment, ovlivňuje to, jak se budu opalovat, jestli se spálím, a i to, jak moc je důležité používat ochranný krém. Tmavší kůže má více melatoninu, to je, jak jste nazval, dobrý pigment, a ten může záření absorbovat a ochránit kůži před poškozením. Totéž dělá krém s UV filtrem a lidé se světlejší pletí musí víc pamatovat na to, aby se natřeli. A pak záleží na celkovém přístupu. Jestli chodím na sluníčko přes poledne, jestli jsem ten typ, který se opaluje x hodin, nebo jestli jsem na jihu u moře. Pak to nezachrání ani ten nejlepší pigment a ten krém se fakt doporučuje.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Eva Farná, píseň Jaký to je. Máme 15 hodin 19 minut právě teď. Rančířov na Jihlavsku likviduje škody po včerejší bouřce. Podle meteorologa Petra Hrušky na místě pravděpodobně udeřil takzvaný downburst. Velmi silný studený vítr, který způsobuje podobné škody jako tornádo. Popadané stromy a větve zastavily provoz vlaku, poničily několik střech a část obyvatel odstřihly od dodávky proudu. Do odklízení se hned ráno zapojili dobrovolní i profesionální hasiči.
1: Půl druhý prostě vypadl proud a během pěti minut přišla taková smršť, kterou jsme tady nikdo asi z místních nezažili. Bylo to pět minut prostě strachu. Viděl jsem, že začaly prostě lítat větve a odpadkový koše a vyvrácený stromy. Tady ve školce u nás stoletý dvě lípy, které spadly tam přes bránu. Potrhaný vedení, elektrický, transformátory. Ve spodní části obce vlastně ta elektřina ještě teďka nejde.
2: S bezpartijním zastupitelem Radkem Pavlíčkem procházíme obec, ukazujeme škody.
1: No, tady jsou napadaný vrby v rybníku. Samozřejmě ty vrby jsou na tohoto háklí, oni jsou křehký, takže tady to tam napadaly, ale no, tady vidíme další strom, kde je vyvrácený.
2: Dobrý den.
3: Ale oni se Susky říkal, že sem přijede, že jel na Runex na něco podívat a přijede se na to podívat a řeknou, co to. Oni si mysleli, že to pokáce jako ze země, ale to nepokáce.
1: Nepokáce ze země, to je jedně plošina.
2: Doplňuje nezávislý starosta obce Tomáš Novotný. Docházíme ke školce, ta je teda stále bez elektřiny.
1: Jo. My jsme museli samozřejmě ukončit provoz, protože jsme měli hlášené děti.
2: Přichází k nám ředitelka místní mateřské školy Lucie Plchová-Sikorová.
4: Ty říkali, Radku, že to tak jako...
1: Ale večer, když to půjde dobře, no.
4: Večer. Mhm. Takže zítra
1: tam proud už... nahoře.
4: Nám nahoře jde proud no, a dole nejde vůbec,
1: ne,
4: jo?
1: Dole nejde vůbec, ne.
4: No, to já to kdy dám vědět těm rodičům?
5: Já jim potřebuji tak, jak včera, dát vědět, že prostě nebude provoz. Když to tak vidím, tak asi fakt jako bude zavřeno i zítra.
2: Škody zatím obec vyčíslené nemá. Odklízení popadaných stromů zabere ještě několik dní. Z Rantířova, Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Dnes se připomíná svátek navštívení Panny Marie. Více o tom uslyšíte od Miroslava Marka v pořadu Bejvávalo už za pár minut.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Vaším společníkem ve čtvrtek 2. července je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A co by podle našich předků mělo přetrvávat až do srpna, pokud by dnes pršelo, i to se dozvíte. Slovo má teď Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dnes se v minulosti v celé církvi připomínal svátek navštívení Panny Marie. Jde o biblickou událost, při níž se Marie vydala navštívit svou příbuznou Alžbětu krátce poté, co jí bylo zvěstováno vtělení Božího těla. Jde o český příspěvek do křesťanského kalendáře. Zásluhu na něm má třetí arcibiskup pražský Jan z Jenštejna, který byl ve své době jedním z nejvzdělanějších Evropanů. Vystudovaný na řadě univerzit, byl také knězem a státníkem. Byl to on, kdo vedl velký spor s králem Václavem IV. O potrestání generálního vikáře pražské arcidiecéze Jana z Pomuku, což byl pozdější svatý Jan Nepomucký. O dni navštívení Panny Marie tvrdila lidová moudrost třeba to, že déšť na navštívení Panny Marie potrvá až do Zuzany. Prostě, pokud by dnes pršelo, mělo by prý, podle našich předků, plačtivé počasí přetrvávat až do 11. srpna. Potvrzuje to i druhá známá pranostika. Prší-li na den navštívení Panny Marie, tak potom ještě mnoho dešťů následuje. Nebo, když prší na navštívení Panny Marie, bude pršet ještě 4 neděle. No a z toho plyne, jak jinak, déšť na Panny Marie navštívení znamená špatné úrod klizení. V současnosti se tento svátek připomíná 31. května. Tradičně ovšem po staletí náležel dnešku, stejně jako desítky staročeských pranostik.
1: Bejvávalo.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a pokud máte rádi letní kina, tak si nenechte ujít léto v Radkovicích u Boče. Místní sbor dobrovolných hasičů a obec Radkovice u Boče vás zvou už dnes na filmovou pohádku Princezna stokrát jinak. A děti, které přijdou s nakresleným obrázkem na téma léto v Radkovicích, mají vstup zdarma. V pátek můžete v místním letním kině vidět komedii o přátelství, lásce a odpuštění Pět švestek. V sobotu od 11 hodin se zde také uskuteční sraz veteránů, půjde o třetí ročník v retrostylu, takže kromě veteránů uvidíte i dobovou módu a spoustu doprovodné zábavy a dobrého jídla. A večer si můžete opět zpestřit letním kinem s filmem Někdo to rád v Plzni. A v neděli uvidíte ještě snímek Poberta. Začátek všech filmů je vždy od 21.30 a promítá se za každého počasí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: A před 16. hodinou na vás také čeká dnešní dobrota a bude pro všechny, kdo se chystají zavařovat a denně sledují, jak se daří úrodě na zahrádce a co se zase přižene za počasí. Zůstaňte s námi a teď už muzika. Hezký poslech s námi. Jsme Český rozhlas Vysočina.

0: Vlado, řekni fór.
1: Potkají se takhle dva v pralese. Jeden z nich si nese na rameni žebřík a ten druhý se ptá, ty prosím tě, na co máš v pralese žebřík? Všude kolem jsou liány a ty máš žebřík? No, to mám na ochranu proti lvům. Jak proti lvům? K čemu ti to je? No zahodím žebřík a hned se mi líp utíká.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Rajčata na záhonku i s další zeleninou občas například letos trpí přívalovými dešti a kroupami, ale pokud ta vaše ve zdraví přežijí, máme pro vás tip, co s nimi, až se budou sklízet. Není to ani kečup, ani omáčka, je to něco, co byste si opravdu netypli.
2: Tak jsem dostala na návštěvě velmi dobrou šťávu, domácí sirup do vody, že je v ní rybíz a ještě něco, schválně, jestli to poznám. Nepodařilo se. Ani když jsem dostala ten samotný výrobek ochutnat na lžičku v podobě džemu. Typovala jsem rakytník, myšpule, blumy nebo dokonce řepu. To poté, co mi paní Marta Mastná z Dašovského mlýna prozradila, že není z ovoce. Ale ani řepa nebyla ten správný typ. Ten sladoučký červený vonavý džem byl z rajčat.
3: Já jsem poprvé loni u kamarádky Marušky ochutnala něco, co mě velice zaujalo. Tak jsem se jí zeptala, co to vlastně, jak to vyrobila. A je to rajčatový džem. Slyšela jsem o tom poprvé teda. Jako je to jednoduchý princip, prostě se vezmu rajčata, můžou se zmíchat i z jablky, pokrájet, povařit, propasírovat a pak se přidají vanilkový cukr a trošku rumu. A želírovací cukr nebo želírovací přípravek. Dělala jsem to podle receptu, co byl na tom želírovacím přípravku a zasteriluje.
2: Džem je opravdu skvělý a rajčata bych si netypla ani náhodou. Recept na jeho výrobu je stejný jako u džemů z ovoce. Důležité tam ale je propasírování kvůli rajčatovým semínkům. A kdyby přece jen doma nikomu nechutnal, dá se spotřebovat ještě jedním způsobem.
3: Já jsem měla ještě poslední rybízovou šťávu, takže jsem to smíchala tady s tou rajčatovou a chutná to skvěle. Je to sirup, protože se mi to nepovedlo pořádně zahustit. Tím pádem nám to zůstalo řidší a pijeme to jako šťávu.
2: Tak létu a zavařování zdar a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rantířov na Jihlavsku po silné bouři likviduje škody na domech i školce. Na Vysočině začaly hygienické kontroly letních táborů. V jižní Francii po vlně veder vypukl rozsáhlý lesní požár. A v noci přibude mraků a může zapršet, pátek bude oblačný a teploty do 24 stupňů. Poslechněte si zprávy s Jakubem Divišem. Bez elektrického proudu zůstává část obyvatel Rantířova na Jihlavsku. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, při kterých podle meteorologů pravděpodobně udeřil i tzv. Downburst, jev popisující jako velmi silný propad studeného vzduchu. Popadané stromy a větve poničily několik střech i plot mateřské školy, pokračuje bezpartijní zastupitel obce Radek Pavlíček.
2: Tam u té školky se udělalo opatření takové, aby to nikoho neohrožovalo, ale vzhledem k tomu, že ty lípy jsou obrovský, takže se hledá i firma, která by to dřevo dokázala zpracovat a rozřezat a odtahnout a zpřístupnit samozřejmě zase přístup těm lidem, kteří jsou toho tím dotčený.
1: Krajští hygienici začali s kontrolami dětských táborů. Přímo v tábořištích sledují, jestli vyhovují podmínky ubytování, sociálních zařízení nebo kuchyně. Zvlášť se pak věnují třeba zdravotním záznamům.
3: Seznam dětí, tak to vezmeme tak postupně.
4: Tak seznam dětí, to já mám to vždycky nalepený.
5: Prochází hygienička Iva Hladová s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil Engelovou obsáhlou dokumentaci. Pořadatelé tábora musí mít zaznamenané o zdravotním stavu dětí skutečně vše a zejména alergie.
6: Ať už je to sebemenší alergie na pil, na roztoče a podobně. A pak jsou tady horší alergie. Máme tady asi 6 dětí, které jsou alergické na antibiotika.
5: Vysvětluje Kateřina Vyskočil-Engelová, že některé děti u sebe musí nosit i EpiPen. Před táborem tak měli všichni vedoucí školení, jak jej používat. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Hasiči na jihu Francie od včerejška bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl poblíž města Narbonne v departmánech Aude a Hérault. Z okolních obcí bylo nutné evakuovat asi 350 lidí. V boji s ohněm v hornatém terénu pomáhají i hasicí letadla. Práci ale komplikují silný vítr. Meteorologové zároveň varují před příchodem další vlny veder v nadcházejících dnech. Sport. Basketbalový reprezentant Adam Kejval po dvou sezónách opouští basketbalisty Brna. O jeho odchodu informoval klub na sociálních sítích. 24-letý pivot je aktuálně s národním týmem, který čeká v pátek další zápas kvalifikace mistrovství světa proti Švédsku ve Stockholmu. O 3 dny později se Češi utkají v Brně s Estonskem. A tenistka Marie Bousková po 3 letech postoupila do 3. kola dvouhry ve Wimbledonu. Italku Grantovou porazila 7-5 a 6-3. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou teď naměříte 24 stupňů, v Polné nebo v Černovicích 23. Noc bude zpočátku jasná, později se ale nebe zatáhne a nad ránem může zapršet. Zítra čekáme polojasno, jen chvílemi i oblačno a teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru do Brna počítejte s nesouvislými kolonami kamionů v pravém pruhu, teď už u Velké Býteše, kilometr 160. Pozor taky u obce Bory na Žďársku, havarovalo tam osobní auto a nehoda osobního auta a motorky se stala mezi Počátkami a Horní Vsí u obce Leskovec. I tam projíždějte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Humor Jáda.
9: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
10: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
9: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
10: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
9: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
10: tak,
9: za sebou.
10: Tak ano, ano, bylo
9: na
10: to nádherné.
9: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
10: ne,
9: někam.
10: Ne, ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo a druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
9: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
7: Humor Jáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
3: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval.
0: Já
1: jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlust vysihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Hmm. Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudováno, všechno ví. A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle, a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení. Právě,
1: a hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe? A
1: já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek. Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Sesky Burešovou,
4: dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře, děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. My bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte ano, se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle. La koloni. Lohot lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Mm-hmm. Si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk obdivuje ano. V té nouzi, co mají, no tak právě. Jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, tak krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklém místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chvíličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Hele, to bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dál humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No. No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No Saskia? Já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky, takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady vláda z Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano,
7: tady
6: den.
7: Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na

0: příští čtvrtek na festivalovou humoriádu.
1: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
2: Zdravíme do Karlových Varů.
1: Děkuji. Taky se těším. Výborně.
0: Tak děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
1: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
2: Děkujem.
3: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
2: Ježiš, děkuju.
3: Moc se mi to líbilo.
2: Ano, děkuju vám.
3: No, mějte se hezky, děkuji, naschledanou.
1: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. Rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
4: To byl taky trochu morbidný humor. No, ten. Ne.
5: České komické dvojice neexistují a víte prečo?
4: Nevím. No, povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
5: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice? No.
4: Neviem.
5: Tak neviete. Viděli jste už směšnou ženu, co?
4: Viděl. No,
5: tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
4: A jeden je, čo já viem.
5: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
4: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
5: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stávia.
4: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
5: Ne.
4: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
5: Veď vy nemáte deti.
4: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
5: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
4: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
5: Väčšinou s vlastným.
4: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
5: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
2: No jo, no jo. Už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
1: Chystáte se na to nějak sama
2: Nechystám,
1: pro sebe?
2: Ne,
1: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu?
2: Jo,
1: nebo tak?
2: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
1: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
2: Zdraví.
1: To je pravda.
2: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
1: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj, ano, na něj ano. Jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy,
2: děkuju.
1: Ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
2: tak,
1: ten
2: ano,
1: zdraví
2: humor,
1: ještě umocňuje.
2: Ten je
1: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř a Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900, náš telefon, Humoriádnický, ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam ano. Taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla. Spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra. Máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině platí ode dneška druhý zákaz koupání. Obce z Pelhřimovska předložily nabídky na odkup vodohospodářské firmy. Pavel si podle Babiše vykládá ústavu po svém. Na summit by podle něj jezdit neměl. A počasí v noci přibude mraků a může zapršet. Pátek bude oblačný a teploty do 24 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte. Krajští hygienici přidali zákaz koupání v Sedlické nádrži na Pelhřimovsku. Důvodem je vysoký výskyt sinic. Stejné opatření trvá dál v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Podle nových rozborů se naopak situace zlepšila v Dalešické přehradě. Dosáhla na nejlepší z 5 stupňů.
2: Horké dny prudce zvedly i teplotu vody. V Domanínském rybníku a v Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou naměřili hygienici přes 28 stupňů Celsia. Nejteplejší nádrží je teď Trnávka. Při odběrech byla zahřátá na 30 stupňů. Naopak nejchladnější vodu nabízí Lom v Horní Cerekvi. Má necelých 25 stupňů. Terezie Málková, Český rozhlas.
1: Svazek měst a obcí z Pelhřimovska předložil dva návrhy na nákup společnosti Vodak Humpolec. Ta zajišťuje dodávky pitné vody v části okresu. Podle zástupců svazku návrhy vzešly z několika měsíčního vyjednávání. Vedení Vodaku si vzalo na rozmyšlenou lhůtu do 10. července.
3: O prodeji Vodaku se mluví už od roku 2025, kdy majitelé avizovali prodej společnosti kvůli svému věku. K dohodě mezi nimi a svazkem mělo původně dojít už v prvním pololetí letošního roku, ale nestalo se tak. Aktuální nabídky podle svazku víc reflektují skutečný finanční stav společnosti než původní požadavky prodávajících. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš i tak dál trvá na tom, že by jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
4: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze, pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
1: Ministerstvo zahraničí taky už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo taky jeho delegaci. Prezident sebou může vzít více lidí z hradu. Sport. Tenistka Karolína Plíšková končí na Wimbledonu ve druhém kole. Polce Świątekové podlehla 0-2 na sety. Naopak do třetího kola travnatého Grand Slamu jako první z českých tenistek postoupila Marie Bousková. Italku Grantovou porazila 7-5 a 6-3. Bousková popisuje zkušenosti ve srovnání se soupeřkou.
5: Tak je to rozdíl 10 let, takže samozřejmě ty holky, jich je pořád víc a víc, jim 18 let a hrajou všechny moc dobře, ale samozřejmě všechny jsme si tím takhle prošli, že nám je 18 a možná uděláme nějaký nevynucený chyby, ale zase na druhou stranu nám taky porazila hráčky, které jim je mnohem víc let a taky se vyházely, takže na tu trávu hraje dobře.
1: Lindu Noskovou čeká Kolumbijka Osoriová, mezi muži Jiřího Lehečku Slovák Molčan a Jakuba Menšíka Bulhar Dmitrov. A vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, zda přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech.
0: Počasí.
1: Pelhřimově teploměr ukazuje 24 stupňů, v Třebíči 27. Noc bude zpočátku jasná, později se ale nebe zatáhne a nad ránem může i zapršet. Zítra čekáme polojasno, jen chvílemi oblačno a teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Vysočině teď jezdíte bez nehod, pokud ale jedete po D1 až do Brna, počítejte s kolonami, kamiony stojí v pravém pruhu, osobní auta v levém jedou rychleji a zdržíte se asi 25 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Voda v rybnících a přehradách na Vysočině se kvůli horku zahřála až na 30 stupňů Celsia. Jak takové oteplení ovlivnilo kvalitu a množství sinic, uslyšíte v naší reportáži už za 15 minut.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Příjemný podvečer. Část obyvatel Rantířova na Jihlavsku dál zůstává bez elektrického proudu. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, popadané stromy a větve poničily několik střech i plot mateřské školy. Na místo se vydáme v reportáži po čtvrt na šest. Krajští hygienici začali s kontrolami dětských táborů. Přímo v tábořištích sledují, jestli vyhovují podmínky ubytování, sociálních zařízení nebo kuchyně. Zvlášť se pak věnují zdravotním záznamům dětí, zejména jejich alergiím. Reportáž z jedné kontroly uslyšíte po půl šesté. 100 000 korun dostane černovická radnice od dárce, který si přál zůstat v anonymitě. Podmínkou je, že peníze použije na opravu kaple v místní části Vlkosovice. Dar už přijalo městské zastupitelstvo, pokračuje lidovecký starosta Jan Brožek.
2: Mně se to za dobu mého fungování na radnici ještě nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, dám vám peníze na opravu kapličky a nebudou to peníze malý a nechci být jmenovaný.
1: První zóny s třicítkou začnou na žďárských sídlištích platit letos v létě. Vedení města si od zavedení maximální rychlosti slibuje zklidnění provozu, vyšší bezpečnost chodců nebo snadnější průjezd záchranných složek. Změny se dotknou přednádraží i širšího centra města. Dále pak sídliště Libušín, u polikliniky a průmyslové školy. Hlavní tahy městem zůstanou beze změn. A Jihlava otevřela šachtu svatého Jiří pod vrcholem Šacberku. Hornické dílo si můžou návštěvníci prohlédnout už letos v létě. Město šachtu objevilo před 5 lety po sesuvech půdy. Do budoucna by měla být součástí hornické naučné stezky, pokračuje Michal Harnušek z technické zprávy a podzemí.
3: Je tady štola, máme tady šachtu, máme tady geologii, jsou tady ty stroje, tady ta bánská technika, jo, je tady ta historie zdokumentovaná výborně.
1: Takový byl druhý červencový den, jeho dění pro vás sleduje Jakub Dimiš.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 17 hodin a 14 minut k tomu. Tropické teploty posledních dní nejen oteplily vodu v přírodních koupalištích, ale taky výrazně zhoršily kvalitu. Krajští hygienici dnes zveřejnili nové výsledky rozboru. Ty ukazují, že na některých místech se situace zhoršila. Podrobnosti má ve studiu redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Já přeji dobré pozdní odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tu nejdůležitější novinku najdeme na Pelhřimovsku. Minulý týden po kontrolním odběru už hygienici varovali před koupáním v nádrži Sedlice. Od dnešního dne tam platí zákaz. Laboratorní rozbory z pondělí tam potvrdili masivní výskyt sinic a chlorofilu. Stejný zákaz dál trvá na Havlíčkobrodsku v rybníku Kachlička. Naopak zlepšila se voda v Dalešické přehradě, která má aktuálně nejlepší možné hodnocení. Zmizely sinice a je teď bez vodního květu.
0: A kde je teď na Vysočině hodně teplá voda?
1: Teplota vody v některých nádržích překročila 28 stupňů Celsia. To mluvím o Pilské nádrži. A to též platí pro Domanínský rybník, kde přitom oproti minulému týdnu mírně pokleslo množství sinic. O trochu nižší teploty najdeme na Jihlavsku. Ve velkém a malém pařezitém rybníku se teplota drží kolem 27 stupňů Celsia. A voda je tam podle hygieniků bez vodního květu, hodnocená na výbornou. Nejteplejší sledování na nádrž je Trnávka. Na městské pláži u Červené řečice byla při odběrech teplota vody na 30 stupních. Kvůli zvýšenému množství chlorofilu hygienici doporučují se po vykoupání osprchovat.
0: A já mám ještě jednu otázku. Kde se můžeme při koupání naopak nejvíc schladit?
1: Tady je odpovědí jednoznačně lom v Horní Cerekvi. Hluboký mezi skálami. Takže hygienici tam naměřili 24,4 stupně Celsia. Voda je průhledná i do víc než 3-metrové hloubky.
0: Říká redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Já samozřejmě děkuji za informace a pojďme dál. Odklízení popadaných stromů, opravy poškozených střech a čekání na obnovení dodávek elektřiny. Rantířov na Jihlavsku zasáhla včera odpoledne silná bouřka, co všechno poškodila, si sečteme už za pár chvil v naší reportáži.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: 17 hodin 24 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, Den v kraji. Rantířov na Jihlavsku likviduje škody po včerejší bouřce. Podle meteorologa Petra Hrušky na místě pravděpodobně udeřil takzvaný downburst. Velmi silný studený vítr, který způsobuje podobné škody jako tornádo. Popadané stromy a větve zastavily provoz vlaků, poničily několik střech a část obyvatel odstřihly od dodávky proudu. Do odklízení se hned ráno zapojili dobrovolní i profesionální hasiči.
1: Půl druhý prostě vypadl proud a během pěti minut přišla taková smršť, kterou jsme tady nikdo asi z místních nezažili. Bylo to pět minut prostě strachu. Viděl jsem, že začaly prostě lítat větve a odpadkový koše a vyvrácený stromy. Tady ve školce u nás stoletý dvě lípy, které spadly tam přes bránu. Protrhaný vedení, elektrický transformátory. Ve spodní části obce vlastně ta elektřina ještě teďka nejde.
2: S bezpartijním zastupitelem Radkem Pavlíčkem procházíme obec, ukazujeme škody.
1: No, tady jsou napadaný vrby v rybníku. Samozřejmě ty vrby jsou na tohoto háklí, oni jsou křehký, takže tady tam napadaly, ale no, tady vidíme další strom, kde je vyvrácený.
2: Dobrý den.
3: Ale oni se Susky říkal, že sem přijede, že jel na Runex na něco podívat a přijede se na to podívat a řeknou, co to. Oni si mysleli, že to pokáce jako ze země, ale to nepokáce.
1: Nepokáce ze země, to je jedně plošina.
2: Doplňuje nezávislý starosta obce Tomáš Novotný. Docházíme ke školce, ta je teda stále bez elektřiny.
1: Jo. My jsme museli samozřejmě ukončit provoz, protože jsme měli hlášené děti.
2: Přichází k nám ředitelka místní mateřské školy Lucie Plchová-Sikorová.
4: Ty říkali, Radku, že to tak jako...
1: Ale večer, když to půjde dobře, no.
4: Večer. Mm. Takže zítra
1: tam proud je nahoře.
4: Nám nahoře jde proud no, a dole nejde vůbec,
1: ne,
4: jo?
1: Ne, dole nejde vůbec, ne.
4: Já kdy dám vědět těm rodičům?
5: Já jim potřebuji tak, jak včera, dát vědět, že prostě nebude provoz. Když to tak vidím, tak asi fakt jako bude zavřeno i zítra.
2: Škody zatím obec vyčíslené nemá. Odklízení popadaných stromů zabere ještě několik dní. Z Rantířova Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Architektura, která dodnes bere dech a skrývá řadu symbolů i tajemství. V dopoledním rozhovoru jsme vyrazili po stopách geniálního architekta Jana Blaže Santiniho Eichela. Za pár minut uslyšíte o novinkách na takzvané Santiniho stezce.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
7: Telegram s adresou svět.

0: Je 17 hodin 33 minut, sladíte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Običtov, Zvole, Bobrová i Zelená hora. To jsou zastávky, které vás čekají na Santiniho stezce. Vydejte se po stopách geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho a objevte jedinečné barokní památky, jejich příběhy. O letošních novinkách na stezce si s Helou Dvořákovou povídal David Štěpánek z Koruny Vysočiny.
1: Novinkou může být třeba to, že jsme umístili informační cedule k jednotlivým stavbám. V současné době už se opravdu ze Žďáru až do Zvole dostanete pohodlně poznačené turistické trase.
2: Když se tady dostanu do toho daného místa, k jednotlivým kostelům, dostanu se opravdu do každého kostela?
1: Technicky je to zajištěné tak, že ve Zvoli a v Bobrové každý den od 10 do 16 hodin je tam průvodce, který vás provede. Dokonce máme připravené i texty v angličtině a v němčině, takže jsme připraveni i na zahraniční turisty. Památky ve Žďáře, to znamená Dolní hřbitov, Bazilika a Zelená hora, jsou standardně otevřeny každý den, včetně průvodcovské služby. Pak samozřejmě tam máme ještě kostel v Običtově, ale tam to funguje teď pouze na zavolání dopředu.
2: Výborně. Komu je určena Santiniho stezka? Je to záležitost pro milovníky historie, rodiny s dětmi nebo třeba i pro cyklisty?
1: Může to být určitě pro cyklisty, protože Santiniho stezka vlastně je propojena i cyklotrasou 5061, která vede po všech těch stavbách, takže i cyklista se tam dostane po značené stezce. A pak je to samozřejmě pro ty milovníky architektury a takový ty fajnšmekry.
0: Celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A co kdybychom dokázali zvládat každodenní stres? Také složitá rozhodnutí i životní změny s větším klidem a nadhledem. Právě o tom budeme mluvit už zítra po 11. hodině. Hostem Heli Dvořákové bude Petr Šář.

0: Pavel Jiří Korn, hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Letní tábory na Vysočině teď postupně objíždí hygienici. Při svých kontrolách prochází chatky nebo stany, sociální zařízení a nahlíží do kuchyní a jídelen. Organizátoři musí mít v pořádku i zdravotní dokumentaci všech táborníků. Za léto stihnou obejít asi třetinu dětských táborů. Na Pelhřimovsku jsou na startu sezóny spokojení, kontroly jsou zatím prý bez závad.
1: Chodíte potom na pravidelné kontroly úklidu?
2: Ano, bodujeme.
1: Bodujete, prohlížíte i věci, aby nebyly vlhké.
3: No. Na kontroly úklidu v chatkách jsou děti tady na tábořišti kousek od žirovnice zvyklé. Teď ale místo vedoucího ubytování obchází hygienička Iva Holadová.
4: Ručičky, kontrola, jo?
1: Dobrý den. A kde máte uložené věci?
5: Tady.
1: V pořádku, děkuji.
3: Po ubytování obchází Iva Holadová také sociální zařízení.
1: Tady teda máme dámy.
6: Tady jsou holky.
1: Tady jsou sprchy,
6: holek.
3: Dále kontroluje kuchyni, uskladnění potravin a nakonec musí projít s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil Engelovou veškerou dokumentaci.
1: Případně klíšťát řešíte je já. Klíště lokalizujete nebo uděláte na tom panáčka, ne, máte jenom popíšete, kde?
5: Ne, to máme potom zase další papíry, kde...
1: A tohle je teda pak informace pro rodiče.
3: Uh-huh. Právě zdravotní dokumentace dětí je podle vedoucího tábora Jana Vyskočila z těch administrativních věcí asi nejnáročnější.
2: Každý dítě musí mít prohlášení.

0: Řešení o bezinfekčnosti, různá potvrzení od svých obvodních lékařů a samozřejmě rodiče nám potom do těch přihlášek a píšou řadu informací k dětem, ale různé alergie, kterých samozřejmě přibývá, různá zdravotní omezení a podobně.
1: Vedoucí tak musí kontrolovat, zda sebou mají děti se závažnými alergiemi, třeba EpiPen a další potřeby. Současně musí organizátoři tábora podle Jana Vyskočila neustále sledovat aktuální legislativu. Pravidla pro táborníky se totiž neustále mění. Na letošní sezónu se například podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové mírně rozvolnila.
2: Upravené podmínky právě třeba pro sprchování, to znamená, že už není přesně stanovený počet vlastně těch růžic sprchových, není stanovený počet výtokových ventilů. Je ovšem třeba, aby byla zajištěna možnost hygieny.
1: V předchozích sezónách museli pořadatelé doložit, že mají na stanovený počet dětí určitý počet toalet nebo sprch. Vzhledem k tomu, že jsou ale na Vysočině obvykle stálí organizátoři, většina tábořišť tyto podmínky splňuje i nadále, protože je mají nachystané z minulých let. Z Žirovnice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kraj chce u Havlíčkobrodské obchodní školy přistavit aulu a učebny. Vicepremiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu, její termín zatím neupřesnil. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce Nady uhynula asi tuna ryb. A v noci přibude mraků a může zapršet, pátek bude oblačný a teploty do 24 stupňů. Ladíte zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý podvečer. Obchodní a hotelová škola v Havlíčkově Brodě získá přístavbu s učebnami, aulou a zázemím pro studenty i učitele. Rada kraje Vysočina schválila stavební záměr. Letos chce najít projektanta.
2: Přístavba má mít podle záměru 3 patra a naváže na stávající budovu školy. Kromě učeben a auly budou v nových prostorách také sklady nebo vnitřní parkoviště. Záměr kraj zohlední v rozpočtech na nadcházející 2 roky. Samotná přístavba vyjde podle předběžných předpokladů na 85 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firem, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Dnešní schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
3: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíš je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy, takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
1: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obranném průmyslu, strojírenství nebo v energetice. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb na jezu Bulhary pod novomlýnskými nádržemi, totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
4: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
5: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
4: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Hasiči na jihu Francie od včerejška bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl poblíž města Narbonne v departmánech Aude a Hérault. Z okolních obcí bylo nutné evakuovat asi 350 lidí. V boji s ohněm v hornatém terénu pomáhají i hasící letadla. Práci ale komplikuje silný vítr. Meteorologové zároveň varují před příchodem další vlny veder v nadcházejících dnech. Sport. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždin. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. V Humpolci je 24 stupňů, v Jihlavě nebo v Chotěboři 25. Noc bude zpočátku jasná, později se ale nebe zatáhne a nad ránem může zapršet. Zítra čekáme polojasno, jen chvílemi oblačno a teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli jezdíte v regionu bez nehod, pokud ale jedete po D1 až do Brna, počítejte s kolonami, kamiony stojí v pravém pruhu až do omezení v Brně, osobní auta v levém jedou rychleji, ale zdržíte se asi 25 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 5 minut po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina začínají dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Máme čtvrtek 2. července, svátek má Patricie a Alma a také některé Marie, tak samozřejmě přejeme jen to nejlepší a pokud slavíte narozeniny, tak taky samozřejmě i k výročí. To je samozřejmost. A na úvod tady právě proto mám pro vás všechny dneska Valašku a píseň se jmenuje Moje písnička.
0: Dechovky pro Vysočinu.

0: pojďme tedy plnit vaše hudební přání na Českém rozhlasu Vysočina. Náš web vysočina.rozhlas.cz, přes který můžete poslat svoji textovku, nebo můžete také poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a samozřejmě číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. Ale pojďme teďka už k Jardovi z Vyskytné u Pelhřimova, který má přání, tak pojďme s ním sem. Jardo, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, Jožko, já vás zdravím. Zdravím i všechny posluchače Dechovek pro Vysočinu. A jelikož jsem se včera nedovolal, tak musíme dneska dodatečně popřát Slávince Divišové do Třebíče k jejímu svátku. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a rodinné pohody. A ještě dlouhá léta, to přeje Jana a Jarda z Vyskytné. Písničku pošlu i všem Jaruškám, které včera slavili svůj svátek. Písničku pošlu i Maruškám, které dneska některé slaví svůj svátek. A přejeme jim hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Písnička bude, Liduško, i pro vás.
0: Děkuji.
1: Moc vám děkuju, že jsem se tam dneska dovolal. A přeju všem krásný poslech. A vybral jsem písničku Voňavá od Jižanů. A moc děkuju. A mějte se krásně a zase někdy naslyšenou. Děkuju moc.
0: Já se budu těšit taky, mějte se krásně a samozřejmě hezký poslech i pro vás a jedeme.

0: pojďme na další písničku v našem pořadu Dechovky pro Vysočinu, kterou teď vybral také Vítek Střebíče. Tak dobrý podvečer vám přeji a komu zahrajeme?
1: Krásný dobrý podvečer přeju samozřejmě a já vám. No, písnička bude pro mou manželku, to je jasný.
0: Ano.
1: Pak to bude pro Bohouša Kvajzra, Dvoupatová, a pro jeho manželku. Měli výročí jakési, takže ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdraví k tomu výročí. Pak by to bylo pro Zdenka Svobodu s bábičkou, Alenou, taky jim přeju všechno nejlepší, jak se jim daří. No, pro mou maminku, no, pro děti a taky je to pro vás, paní Lídie.
0: Děkuji moc krát. Písnička už je připravená, můžeme ji hrát. Mějte se dobře, Vítku, užijte si to také.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou a tady už je Vysočanka a La Pastorella.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dozněla Vysočanka a my se přesouváme k dalšímu přání, které má také Tomáš z Bystřice nad Pernštejnem. Tomáši, vítejte.
1: Takže dobrý den, já bych chtěl poděkovat za přání všem vašim kolegům, vám, hlavně vám a všem, co mě znají, panu Ludvíkovi, Věře, co mě, a všem prostě, co mě znají. A děkuji mu za zahrání a budu se těšit na viděnou a naslyšenou.
0: Já se budu těšit taky, mějte se krásně. Ještě si ty dozvuky narozenin užijte pěkně, Tomáši. Právě teď jsou tady Božiáci a Švihák Lázeňský.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A já teď také zdravím hasiče z Kališť i vám. Dobrý čtvrteční podvečer přeji a pojďte, máte teď v tuto chvíli prostor na své přání.
2: Dobrý podvečer. Dnes oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Martin Kuba za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal. Mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme sloubít Svět je kniha nádherná od Vysočinky a velice děkujeme.
1: Já děkuji za zavolání, mějte se krásně a přejeme také jen to nejlepší. A...

0: Vysočinka rozněla na Českém rozhlasu Vysočina a už je připravená Lučanka. Písničku vybral Jenda z Luk nad Jihlavou. Jendo, komu pošleme Hradišťanku?
1: Zdravím Líbě, zdravím Rádio Vysočina. Dneska budeme rád Mařence Kratochvílový, velký dechovkářce do Velkého Mezeričí. Přejeme jim, dneska má svátek. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, vitality, božího požehnání, aby se s Oldřichem měli rádi, hodně pracovních úspěchů, to jí všichni přejí dechovkáři od Polny až pod Brtnicu a Jenda z Luk s Martou. Děkuji ti za zahrání a někdy naviděnou, naslyšenou, ahoj.
0: Já se budu těšit taky, Jeníčku, naslyšenou, ahoj a pojďme hrát.

Tak a pojďme také se podívat do vašich došlých vzkazů, abychom to trošku promíchali ty karty. Dobrý den, chci nechat zahrát písničku Petrovi Konopíkovi z Nového Rychnova k jeho narozeninám a zároveň popřát hodně zdraví, boží lásky a ochrany a aby byl takový, jaký je, přeje Maruška z Brna. To je tedy krásné přání a ještě připojím jedno, prosím o zahrání písničky od Lipkovanky k dnešnímu svátku naší babičky paní Marie Parkanové z Pelhřimova. Takže tyto dvě přání pojím v jedno a užijte si tedy Lipkovanku a chvíle štěstí.

A já plním další samozřejmě přání od pana Josefa Sovy z Rohozné, který včera oslavil své narozeniny, a to tedy s přáním velkého poděkování i s manželkou všem, kteří si na něj vzpomněli a nechali mu zahrát, zkrátka, kteří mu popřáli a možná se spolu i radovali právě v těch včerejších hodinách při oslavách. A přání s písničkou je tu Rodná víska a Veselka, tak pro všechny tedy kamarády, známé, přátelé, do Rohozné a do všech koutů Vysočiny právě teď hraje Veselka.

0: Tak a jdeme dál. Teď už má vybráno také Jarda z Úsobí. Jardo, i tebe vítám v našem pořadu a prozraď, komu zahrajeme.
1: Dobrý podvečer, tady Jarda z Úsobí. Já bych chtěl nechat dneska zahrát naší dceři, paní Lucii Mixový, do Dobrohostova k dnešním narozeninám. A vybral jsem písničku, je to tango, jmenuje se Vyznání a zahraje nám to Moravská Veselka. Lucko, hodně štěstí, zdraví, lásky a užij si to. Děkuju a nashledanou. Pusť to tam, ať to lidunko nezdržujem.
0: Dobrá a Jardo, k těm tvým narozeninám v neděli také hodně zdraví, ať se daří všechno, co má a to špatné, ať se ti vyhýbá. Naslyšenou příště. A hrajeme.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A pojďme na další přání. Ráda bych nechala zahrát písničku mé babičce Marušce z Humpolce k svátku. Ačkoliv dnes slaví svátek Patricie, dříve tento den patřil Marii. Babičko, děkuji ti moc, že tě máme, a všem ostatním Mariím, které dnes slaví, také přeji. A to Agátka a Romana. A prosím, zahrajte Zelené háje. Prosím. Písnička už je pro vás připravená. Všechno nejlepší přejeme. Tady je dechová hudba Suprafona Josef Zíma.

Jdeme na další přání, prosím o píseň Příroda je velmi krásná od Batelovské kapely pro pana Karla Hradeckého z Batelova k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, spokojenosti, boží požehnání, radost znoučat a příjemné letní dny přeje Pepa Jedlička. A tady už je písnička.

Hrát budeme také pro paní Marii Krátkou z Chlístova, která slaví 75. narozeniny s přáním Maruško, vše jen to dobré, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky ode všech, pohodu, žádnou nehodu, spokojenost, radost, boží požehnání a ochranu Panny Marie ti přeje Maruš Krátká s celou rodinou a připojují se vencovští a také Český rozhlas Vysočina.

samém závěru 4 páry bílých koní pošleme Marušce Kolčavové k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přejí kamarádi, přátelé a zahraje vám na závěr Moravanka. Já se budu těšit zase někdy příště.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rantířov na Jihlavsku po silné bouři likviduje škody na domech i školce. Na Vysočině platí ode dneška druhý zákaz koupání. Ruský dronový a raketový útok na ukrajinskou metropoli už má 20 potvrzených obětí. A v noci přibude mraků a může zapršet, pátek bude oblačný a teploty do 24 stupňů. Na řadě je zpravodajský servis s Jakubem Divišem. Dobrý večer. Bez elektrického proudu zůstává část obyvatel Rantířova na Jihlavsku. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, při kterých podle meteorologů pravděpodobně udeřil i takzvaný downburst. Jev popisují jako velmi silný propad studeného vzduchu. Popadané stromy a větve poničily několik střech i plot mateřské školy, pokračuje bezpartijní zastupitel obce Radek Pavlíček.
2: Tam u té školky se udělalo opatření takové, aby to nikoho neohrožovalo, ale vzhledem k tomu, že ty lípy jsou obrovský, takže se hledá i firma, která by to dřevo dokázala zpracovat a rozřezat a odtáhnout a zpřístupnit samozřejmě zase přístup těm lidem, kteří jsou toho tím dotčený.
1: Krajští hygienici přidali zákaz koupání v Sedlické nádrži na Pelhřimovsku. Důvodem je vysoký výskyt sinic. Stejné opatření trvá dál v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Podle nových rozborů se naopak situace zlepšila v Dalešické přehradě. Přehradě dosáhla na nejlepší z 5 stupňů.
3: Horké dny prudce zvedly i teplotu vody. V Domanínském rybníku a v Pilské nádrži u Žďáru nad Sázavou naměřili hygienici přes 28 stupňů Celsia. Nejteplejší nádrží je teď Trnávka. Při odběrech byla zahřátá na 30 stupňů. Naopak nejchladnější vodu nabízí Lom v Horní Cerekvi. Má necelých 25 stupňů. Terezie Málková, Český rozhlas.
1: Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupnul na 20, jsou mezi nimi i děti, oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město, s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Sport. Tenistka Marie Bousková slaví postup do třetího kola Wimbledonu po výhře nad Italkou Grantovou 2-0 na sety. Ve druhém kole končí Karolína Plíšková, která prohrála s Polkou Švjontekovou. Teď hraje o postup Jiří Lehečka proti Slovákovi Molčanovi. Počasí. Vatín 23, Bystřice nad Pernštejnem 24 a Velké Meziříčí 25 stupňů, to jsou aktuální teploty na Vysočině. Noc bude zpočátku jasná, později se ale nebe zatáhne a nad ránem může zapršet. Zítra čekáme polojasno, jen chvíli i oblačno a teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Ořechově na Žďársku mezi Křižanovem a Osovou Bytýškou teď silničáři opravují vodorovné značení. Počítejte tam s omezeným provozem. A v Pacově v ulici Ferdinanda Čermáka tak tam bourala dvě osobní auta. Tolik dopravní zpravodajství z Českého rozhlasu Vysočina. No a my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když máme nějaké přejaté slovo, paní magistro, z cizího jazyka a máme tam měkké i, čteme ho většinou jako tvrdé, třeba želatina a nebo titul.
2: Přesně tak.
1: No, ale takový tik v oku je taky přejaté slovo a neříkáme tyká mě v oko.
2: No, ale měli bychom.
1: Jo.
2: No, měli bychom se držet té původní výslovnosti, takže i slova jako tyk nebo ta želatina by se měla vyslovovat stejně. Protože shodou okolností i tyk, i želatina jsou převzaté z francouzštiny a ta výslovnost odpovídá té původní francouzské.
1: No, ale neříkejte mně, že není spisovné říct tyk v oku.
2: No, z nějakého důvodu tady jazykovědci váhají a není to pořád spisovné ani správné.
1: Fakt?
2: Jen se k tomu píše, když si najdeme to pravidlo, tak najdeme správná výslovnost, od jak živa uváděná, je tvrdě tyk. A k tomu je vždycky dovětek, běžně se ovšem slovo vyslovuje měkce.
1: Dobře, no je pravda, že třeba starší generace čtou a říkají želatina.
2: No, z nějakého důvodu i tohle slovo jsme si už tak přisvojili do češtiny, že tam nevidíme tu původní výslovnost.
1: Ale tam cítím, že ta želatina je naprosto nespisovné, že je to takové pojmenování paní hospodyňky pro želatinu.
2: No, počkejme za pár let.
1: Uvidíme. No a jinak tik, mimovolný, neúčelný, drobný, opakující se pohyb, mrkání, záškuby, z francouzštiny přejato, ale mě zajímá ta želatina. Odkud se vzalo to slovo?
2: Tak je z francouzštiny, tam se vyslovuje tedy želatin a ta francouzština ho má ale z italštiny a to už asi bude známější, italské gelato, znamená zmrzlý, stuhlý nebo, což budou lidé znát díky výletům, zmrzlina.
1: Mm-hmm. Původ je v latinském
2: gelu, neboli led, jinovatka, mráz, stuhlost. Jde totiž o tu vlastnost želatiny, která jako teplý roztok, to jsem se dočetla, že koloidní, jsou tam velké molekuly, je tedy tekutá, ale jakmile se ochladí, tak stuhne. A tam je ta souvislost s tím ledem.
1: Já už vás vůbec neposlouchám. Já teď myslím na ten krásně velký piškot, na něm jahody a přesto ta želatina. Dala byste si, vidíte?
2: No, i tu zmrzlinu, gelato.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangav šukar šuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika těch diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka. No. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč-Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tato pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiaga a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali, jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiaga je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak si troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takového, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Romava Keren. Savorenge bud bacht, zorte sastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestních řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe nebo lépe natočit píseň nebo lépe ji složit nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka, jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořovic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, jak kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědic, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Mm-hmm. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík. Takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žije žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky a bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká. Turné samozřejmě už je naplánované v tuhle tu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda,

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově že po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo mi to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to

0: napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě nikdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé, Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti, a ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se určitě chystáte se zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Jen já.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím, tak pro vás kytičku.
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den. Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já se občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho Amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní. No, a
3: to jste si to střihali, losovali? No.
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vybe. Tak řekni, buď on, nebo já. No a řekla já.
4: No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholu, do Balivejch, a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No, a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili. Jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No, chodilo se tancovat. No. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě. No.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj je rozhodně ne. Pivo, víno. No, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo. No, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
3: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
4: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
3: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
4: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
3: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
5: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo. Jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
3: Neohlídali vás?
5: Babička s dědou nás nehlídali.
4: Ne, ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
3: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? No, no. Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
4: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
3: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
4: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
3: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
4: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
6: Ne.
4: Jo, je to tak.
5: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
3: Co vaši rodiče?
5: No, tam to bylo skoro špatný. Protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
4: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
3: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život, to někdo posuzoval takhle?
4: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělat ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký. Líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě i tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve jsem mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé, ještě vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám? Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyražení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to se člověk na to těšil samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do Kravína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi. Taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká vedínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna. A to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata? Pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme... Vlastně to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo? Nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to 2 holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž a byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven a do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned a i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme prožili takový plodný a zajímavý

0: tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
1: Co vy, Ivanko, kdy jste se o tom dubála?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
3: Zlatá láska.
4: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
5: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
4: Manželé nic netuší. Tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
0: No, vy nás děsíte přímo.
6: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
0: Dobře, dobře, jsme připraveni.
6: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
6: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
6: A to je dárek pro vás.
0: Děkujeme, děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Jsme překvapení, to jsme opravdu překvapení.
6: Vy si to zasloužíte, ne?
0: No, to nevíme.
6: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mlela se, byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
6: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
0: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme jo, takže si.
6: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak
0: nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
6: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá. Uspěchaný
0: důchodce, přesně. No.
6: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Tak. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Ten kratičký

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil. Jo.
3: Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce bejt jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, asi jo. O tom se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od něj dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo lepevní. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No.
3: A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No. S takovýma zolema, tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no, no ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty těch vykřičených domek, jo. Ale nám se, tenkrát to fečilo, to nosil nějaká holka, jako jo, tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset, nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No jsme začínali nějak. My jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů. Jako. A to jsem teda asi proklínal, no, to jsem možná řekl nějaký to svostý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala sokna, vy jste šel, jo?
5: No, co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. No, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no. Ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mi tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou. No prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí? Co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
6: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou. Dá mu pusu. No a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takový věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušeností a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přehánkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3x jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte. Ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu, se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malicher, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? V lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak křičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak má ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, ne, dáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrt.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Čo, nevím, proč by si nemohl sednout?
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek!
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu ti a to přerám.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co znám to udělat. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo. Dašo, kde jsou ty ženské?
4: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune! Medvěde! Vy barbare! Monstrum jedno!
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážel a nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. Ale co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečíš.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi, prosím tě o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dá vlíbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
4: Tatičku, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole. Ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem, dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem. Stisknete tady tohle, ano, to je všechno. To je všechno, hlavně, prosím vás, si pamatujte... Nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Tady. Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: A. Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tady.
3: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poříšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vstekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracený, se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč! Ještě krok a střelí!
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně. Chcete se stát mou ženou?
3: Já chci souboj. Jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil. Zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
3: Au! Puste mě. Okamžitě mě pustí.
2: Já nemohu. Já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
3: Jestli mě nepustíte,
2: ale
3: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
3: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízím vám.
3: Nechte toho člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Není třeba. Teď tedy mohu jít.
3: Počkejte.
2: Ano?
3: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
2: Tedy s Bohem.
3: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztetu. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musí platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
3: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
3: Já vás.
2: Neodpustím.
3: Já tě ne... Nena...
5: Tak
4: Tak rychle, pojďte. Je to lupič.
5: Kde je ten hulvár?
4: Rychle, tady v saloně. Za chvíli bude pozdě.
6: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
3: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna, jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednější. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co je ti? Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny. To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalený není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano.
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tik-tik-tik. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrý den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Hm. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezapomíná.

0: zastaví.
1: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen. Vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuji vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za Úsvitu. A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, Úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... Vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Tak, tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena. Rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich uvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

zkoušet ten její jáv. S pravdou mě můžete leda tak políbit. Záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečených.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila.

věcí větivá. Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká naha a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla z rostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách

0: dřív, než se naděješ, nosí tvé kalhoty léž.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav, zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchači i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc teda ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že ta je úplně skvělá, vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, takže opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době je velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako vysí, nebo vlastně vlajka celo vysí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: Což samozřejmě jenom záměna malinkýho písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, no to najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční ano. Noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, ano. Tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem třeba nechtěně neublížil, a nebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil. Takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, to, já to řeknu jinak. Miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno. Tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co, teď v práci, tebe něco trápí v práci. Teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného. Tak práce to budou, kamarádi. Teď mi to řekni, o nic nejde. Neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě. Tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. Jo. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. Protože jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyni a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, ty mě ale přece můžeš říct všechno. Všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že?
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdné mlhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, by si měli říct, nebo říct si říkám hlavně srdci naši jako politici, protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
3: to
1: věc.
3: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají zapotřebí.
3: Oni to myslí s náma dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
3: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
3: Dobrou noc.
4: Když oknem

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, když jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: Tak schválně, jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích, co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo vodjakte živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě, někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc, nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější, než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, tak, že jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích, to vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je moje vážno. Ale prostě
0: Je to těžký, říkám, je to těžký a je to relativní, to si znamenám, ano, u vás, a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě. Jako, ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře,
1: Evo. Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju.
1: To nevím.
0: Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu, ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou, vypnout rádio. Voláte-li už po několikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborně.
1: Vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymýšlel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, tak 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já jsem já už jsem ptačí člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuji někdy lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora, a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovnej, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že tou svou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím to tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkat, říct trošku ne, že lež, ale trošku to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu, kde si ty cigarety vzal, nebo to jsou tvoje a on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda a ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal, ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že tak ho vykládám, ale když to probereme a já řeknu, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě takhle, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouří.
0: No,
1: takže
0: jak
1: možná si... potom může i ten dospělý zrovna. Takže
0: máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou. Za to ten člověk nemůže.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralu je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá. Dobrý.

23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a ne.

0: Haló, haló.
1: Dobrý večer.
0: Taky Honza.
1: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
0: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já jsem ji nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
1: A
0: nedokázal jsem jí říct pravdu.
1: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl, protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
0: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
1: Mm-hmm.
0: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošové, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
1: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
0: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
1: Určitě budu rád. Dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka.
1: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus, to je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně. A za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady to jste paní Mirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No
0: a přesto ne.
1: Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není. Něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišel na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam pravda, člověk si myslí, že má kamarády, a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší, nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teďkom prožívám, u mě nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní a nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, to chci říct, dneska jsou dnešní době, jak starší generace, tak i mladší, je taková nějaká.
0: Ale to, tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať vám nikdo nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte, je to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, jakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on, jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct, ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo
1: no
0: nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo. A on jako podnikatel samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl napraný, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je napraný. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: Je tam zásek. Děkuju. Děkuju i vám za zavolání, za osmělení se. Vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No jej, konečně se dá i dýchat. Oh.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, tak ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparová je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně, ať se nám dobře dýchá, žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přeci jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo, ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se o nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboši, Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu a zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka a to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 tisíce. Já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 tisíc hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci, související s tím, aby se dostalo to, ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to aj podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy a žiju 13 roků a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní. A tak mě udělala 2letou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
0: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju, hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: když člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících 6 možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech 6 je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření, injekce a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, ty představil se mi, že manželův stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako Proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je jako se zhoršil. Ano. Nebo tak ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný. Ano. A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho budou převážet a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím, rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě, tak si to ale já vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: Tak, kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat. Chápu. To je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, držte se, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, no. Teď už se, teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je
1: že
0: fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu mojí bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemstvím bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně, vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste nikdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktor mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minutou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, kde jsem měla domluvenou urnu, všechno vyřízené, kde letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. Na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu. Do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to, neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soudce bude ptát proč. Ne vás, jako, ne vás jako proč, byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a ten bolesti jel do nemocnice, přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel, 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. A syn byl horník, jste pracoval na nádole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, A hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: Jako moje babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měl jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, když byl horník a no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi

zvládnout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje zpravodaj Honza Macon, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení,

bezradný Skotland já, po mnoho nocí a dnů Sherlocku zapál si lůlku a začal

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý. Byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si.
5: Tak. Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelí, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
7: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně Jay Hollisterové?
7: To jsem já?
2: Vy?
7: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
7: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
8: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
7: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, viďte.
7: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
7: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
7: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
7: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
7: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
7: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
8: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
7: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně? Musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
7: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
7: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
7: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
7: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
7: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
9: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
7: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
7: Je to můj nevlastní bratr.
9: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmes je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
9: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
7: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
7: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
10: Páral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
8: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
9: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
7: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
10: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
7: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
7: Ty mizero, ty vrahu!
10: Zákeřná zmije.
7: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
10: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
7: Mizero, ty dareváku.
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
9: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
9: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
9: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
9: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
8: Ale to není známka, inspektore.
9: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
8: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
9: Conium maculatum memento Socrates.
8: Ano.
9: Co to znamená, pánové?
8: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
8: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
9: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
9: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
9: A Sokratovi.
6: To jest známce Donalda Evense.
5: Nádherný.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn?
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: Čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti dva, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore... mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere,
5: tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říci, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda. Tak jaká je ta

0: Jirky?
1: Chápu,
0: no,
1: chápu.
0: A pan Pim se rovněž neudržel Jakovi a řekl panu Báncovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
1: To jest?
0: Že taková hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu, panu Pimovi, jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Bánc pláčí.
1: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
0: Jistě. Však také pan Bán se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
1: Padl za své přesvědčení.
0: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
1: Jakou?
0: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
1: To je mu ke cti.
0: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
1: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
0: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
1: No přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
0: Sláva.
1: Skandál v Čechách.
0: Výborně.
1: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
0: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
1: Kdo?
0: No, John, přece.
1: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
0: Do tváře.
1: Ano.
0: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
1: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
0: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
1: A mohl to učinit?
0: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
1: Kdokoliv ze služebnictva?
0: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
1: Proč tedy obvinili právě komorníka?
0: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
1: Něco na tom je.
0: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
1: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, Nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem

0: sírových nálepek v celém hrabství je sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
1: Ano. Takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
0: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
1: Ne. A co z toho?
0: Posadím se na roh u Altkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce.
2: Jste už mocné. Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Altkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
0: Ne. Už to sundávám. Tak... Teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit.
4: Ohlaste nás, prosím, u sira Altkina. Zde je navštívenka.
5: Už tam čeká jeden pán. Sir Altkin zatím...
4: Nevadí, počkáme také.
0: Vy u sira Altkina? Johne?
6: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
0: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
6: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku... Ale teď...
0: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
6: Ano, zde tyto tři.
0: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
6: Neskrývám ji přece.
0: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
6: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
0: Tak jsem to nemyslel.
6: No přece si nemyslíte, že bych...
0: O, ne.
6: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
0: O, ano.
6: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení?
0: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
6: Důkaz? Což je to možné?
0: Ovšem, jen chvilinku strpení.
6: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
0: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
6: Ano, takže je to v pořádku.
0: Moment, to ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
6: Ale co je to zase za neřádstvo?
0: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
6: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
0: Nebude to poprvé. No, vidíte?
6: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
0: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
6: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
0: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou.
6: Ale To snad...
4: Ale ano, ano, Johne, to je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
6: No, mohu snad udělat něco jiného?
4: Nemůžete. A podruhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
5: Oh, Sir Oldkin, prosím.
6: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se. Omluvte mě, hrozně spěchá.
4: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
7: Karlovarské.
4: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.